0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
5: Music first.
6: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Motoristé vzdali boj o senát. Možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Válka v Íránu je ve Spojených státech velmi nepopulární. 2/3 dospělých Američanů tvrdí, že nestála za to. Může to působit problémy republikánským kongresmenům, kteří se v listopadu ucházejí o znovu zvolení a obhajují Trumpovy vojenské akce. Všech 55 zemí UEFA se shodlo na tom, že pokud budou pokračovat přípravy na plán šéfa světového fotbalu na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům, budou evropské země šampionáty bojkotovat. No a co se týká dnešního počasí, tak na většině místech za sebou máme tropickou noc, to znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. No a dnes na tom nebudeme lépe než včera, možná ještě hůře, teda pokud nemilujete 40-stupňová vedra. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Příjemné páteční ráno Ignácům, kteří dnes slaví svátek. Jejich jméno mi tady svítí na monitoru 7 hodin, 3 minuty k tomu. Máme 31. července, tak se nám ty prázdniny lámou, ale aspoň nám u toho není zima. Jak si zatím užíváte prázdniny? Byli jste někde na dovolené? Chystáte se? Co děti? Jsou na táboře, u babičky? A nebo jako tady u nás moderní tátové, je musíte vodit sem tam i do práce. Klidně mi dejte vidět 602 604 903 takhle v polovině prázdnin, jak jste ten první měsíc prožili. Doufám, že báječně. Z muziky nám k tomu budou hrát v pátek ráno 21 Pilots, Saturday, no tady už se trošku prostě myslí na ten víkend, Taylor Swift, ale dorazí taky třeba Georgia Smith, What's done, it's done. Pěkné ráno.
0: Express ráno.

posloucháte páteční ráno s datem 31. července. Je tu polovina prázdnin. Zajímá mě, jak jste si zatím tu první polovinu prázdnin užili. Dejte mi vědět na 602 604 903. Já jsem tady zatím, prosím vás, takhle v pátek ráno s důležitým oznámením, který jsem zjistila díky sociálním sítím. Ještě jsem si to sama na sobě neuvěřila, ale myslím si, že v podstatě moje občanská společnost vás informovat o tomto problému, který teď může nastat i ve vašem oblíbeném obchodu s potravinami. O mě je známo, že já mám ráda Coca-Colu Zero a teď piju i takovou tu Zero Zero. Jo, to je prosím vás už jenom taková hnědá bublinkatá voda, která nemá ani cukr, nemá to ani kofein, ale je to zase super, když si chcete prostě večer otevřít tu plechovkovou cigaretu, to jo, tak na to je fajn, tam jako, že v tom nic není, ale aspoň vám to trošku šumí na jazyku. No a já jsem teď díky sociálním sítím a dalším lidem, který mají rádi Zero, zjistila jejich neuvěřitelný šok, protože vy jste ty lahve rozeznali teď jednoduše podle toho, že klasická sladká kola má prostě červený spodek a na tom je bílej nápis. A Zero měla červený spodek a černý nápis Coca-Cola Zero. A Zero Zero má, myslím, černý spodek a zlatý nápis. No a oni teď udělali novej design, že i ta Zero Cola má červený spodek a bílej nápis. Sice pod tím je obrovský nápis Zero cukru, ale podle mě jako, a jo, má to pořád teda ten jako černý uzávěr, podle toho to asi podle mě musíte poznat, jenom abyste se nevyšokovali, protože vidím, že jsou tam jako desítky komentářů lidí, kteří si mysleli, že se spletli, že jim třeba dovezli nákup a oni, moment, počkejte, to je ale blbá kola, tak jenom, nebo až budete po obchodě hledat samozřejmě černý nápisy, že už je tam možná nenajdete, takže takhle se nás snaží zmást, je na tom ještě taková jako cedulka, myslím nějaký nová lahev nebo něco takového. Prostě ne, proč měníte věci, které fungujou? Některé designy se měnit nemusí. Proč? Můžete mi to někdo vysvětlit? Kdo tomu třeba nějak jako rozumíte, že děláte tyhle ty produkty? Proč se mění věci, které fungujou? Proč nemůžeme jednoduše, když jsme mohli svoje oblíbené produkty na první pohled rozeznat, proč se teď musím zastavovat a koukat, aby jsem si třikrát uvěřila, že si kupuju, co chci? Proč?

0: DMA's Heaton Park, 7 hodin, 18 minut k tomu z muziky za malou chvilku Ray Georgia Smith, kterou už jsem vám slibovala, nebo taky Somber My Body Isn't Ready. No a vyrazíme do Polska. Aktuálně totiž je na sociálních sítích, myslím, jako docela virální vystoupení jednoho známého producenta a rapera. Mrkneme na to. Krásné ráno.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
14: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
15: Music first.
16: Express FM.

Ray Skin and Bones, doufám, že Ray dneska ulehne a bude se jí hezky spinkat, aby až zítra vstane, aby byla připravená na zítřejší večerní koncert, na který budu přítomna, aby hlas byl v pořádku, aby nálada byla dobrá, aby zkrátka všechno bylo fajn, fajn, fajn, když už na ní letím až do toho dalekého Brightonu. No, že jo, tak 2 hodinky let, to by mělo stát za to. No, že to někdy jako možná nestojí úplně za to, to je teď taková virální záležitost, která přichází z Polska, ze Summer Festivalu, který proběhnul v Lodži. No a celý TikTok je plný záběrů vystoupení Timbalanda na tomhletom festivalu. Je to taky, pokud jste vlastně byli v neděli na Pitbullovi a říkali se, teď on tam hrál jenom krátký ukázky a potom jako chvilku tam do toho on něco repoval a potom odešel a potom nám přišel říct, že čas je to nejdůležitější, jsem od toho očekávala víc, tak si myslím, že lidi v Lodži od toho Timbalanda taky očekávali víc. Takhle, samozřejmě, pokud teď jedete autem, asi z toho jako nic moc mít nebudete, ale přece jenom třeba navnímáte aspoň tu atmosféru, jo? Jak si Timbaland užíval Sexy Back třeba? Je. Jinak samozřejmě, kdybyste si mysleli, že v Lodži byl snad Justin Timberlake, tak nebyl. Takže jede Sexy Back, to je jasný, to je v pohodě. Akorát si myslím, že to zase lidi v Lodži se těšili i samozřejmě na další velký hity. Třeba, já nevím, s kým má Timbaland ještě něco. Třeba s Nelly Furtado. Ale všimněte si změny. Sexy Back bylo je.

0: No a lidi se tak trošku tváří, že vlastně takhle probíhal celý ten koncert. Takže Timbaland má teda v Polsku dvě polohy. Je a E. Proč ne? No. I takhle se dají dneska dělat vystoupení. Tak jenom vám jsem chtěla říct, že kdyby náhodou vás to jako zlákalo, že někde uvidíte Timbalanda živě. Že bych to jako ještě zvažovala, jo? Přece jenom. Ale samozřejmě, pokud si chcete dát je nebo E, tak klidně, klidně můžete. Kdo jsem já, abych vám v tom bránila. To je jenom jako, jo. Ale tak zatím si lidi jako nekupujou brejle pro to, aby chodili jako Timbaland na nějaký koncerty, tak si myslím, že takový hype to mít zase nebude. Ale zase to je aspoň jednoduchý na ten koncert přijít připravený, že budete ready, jo, budete vědět, na Sexy Back je, když se rozezní Nelly, Express.
1: Express FM s Bárou.

Je! Takhle, taky je možný, samozřejmě, že to vystoupení bylo skvělý. Teď se možná říká, tady jste slyšeli ten song, no a říkal tam aspoň tady ty aha, nebo že ho mají vzít k lednici. Já nevím, protože se všichni postují jenom to, jak dělá to E, nebo je. Takže možná, samozřejmě, že jsem byla k Timbalandovi nespravedlivá, ale obávám se, že ne. Půl osmá, pojďme si teda na Expressu dát tu slibovanou Georgiu Smith, kterou tady pořád zmiňuji, jako kdybychom snad hráli něco exkluzivně, ale What's Done is Done už se tady pěkně zabydlilo v našem playlistu. Za malou chvilku se v pátečním ránu podíváme taky na aktuální dopravu. Express FM. Express FM.

podívat na to, jak to vypadá s páteční dopravou. Pozor v ulici Komořanská, ano, hlavní město. Motocykl s nákladním autem, to je střed, u kterého už je policie České republiky. Je tady neprůjezdný pruh, počítejte tady se zdržením. Problémy potom hlásí také Příbram, jo, to je u obce Milín, silnice 118, to je taky nehoda motorky a nákladního auta. Tady je opět neprůjezdný pruh, už jsou tady také složky integrovaného záchranného systému. Z toho mi vyplývá, že pokud dneska jedete na motorce, tak si dávejte extra pozor a vy, kteří tam jedete s těma motorkama, jako... Hele, udělalo se hezky, všichni budou chtít vjet, tak hlavně pozor na ty přednosti zprava, to je vždycky největší problém. Nehodu hlásí také silnice 153, obec Hamr, to je u Jindřichova Hradce. To je nehoda dvou osobních vozidel a autobusu, policie už jede na místo, aby to tam vyšetřila. Dejte pozor také, pozor u obce Habrovany, to je u Vyškova. Tady auto narazilo do stromu, na místě už je policie České republiky, ale může tady být překážka na vozovce, která může bránit v provozu v celé šířce vozovky, takže tady počítejte se zdržením. No a pozor také na D48, exit 45 ve směru na Český Těšín. Tady narazilo osobní auto do svodidel.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Toto je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Darth Vader se zlobí. Připravili ho totiž o rekord. Ale aspoň, že ten rekord zůstává v rodině. Jak se zdá, tak u lidí, kteří se účastní různých Star Wars aukcí, je nejoblíbenější scéna, kdy Darth Vader usekne Lukeovi ruku a pak mu řekne, že je ten jeho táta. Dojemná scéna, jedna z nejslavnějších, myslím si, že i právě kvůli téhletý hlášce. No a doteď právě nejdražší rekvizitou z filmů byl právě ten světelný meč Dartha Vadera, kterým Lukeovi tu ruku usekl. Na loňské dražbě zářijové nakonec skončil s cenovkou 3,6 milionu dolarů. Jenže do aukce šla teď ta Lukeova ruka s tím mečem, který v něm držel, no a překonal Luke svýho tátu. Nakonec se totiž tahle ta ruka s lightsaberem vydražila za 3,75 milionů dolarů, skoro tedy 80 milionů korun a nejenom, že překonala odhady, ale je z ní teď aktuálně teda nejdražší rekvizita, která se ve filmech Star Wars použila. Jinak, co je zajímavý, tak prakticky z vlastní ruky Marka Hamilla jí vyrobil tým pod vedením Stuarta Freeborna. Je to úžasný exemplář v tom, že vidíte, jak mu vlastně jako vystřelí z té ruky a opravdu to tak funguje. Je vybavená speciálním spouštěcím mechanismem, který vlastně Mark Hamill stisknul, no a dosud nikdy nebyla nabídnuta v aukci, takže obrovská rarita a rovnou takhle s rekordem, ale říkám, Darth Vader je snad aspoň rád, že tenhle ten rekord zůstává v rodině.
1: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 8 hodin, pojďme se podívat na páteční rychlý přehled zpráv. Co tu máme? Agresivita za volantem není na českých silnicích ničím výjimečným. Policisté v Brně ale řeší případ, kdy se nepohodli šofér tmavého Mercedesu s řidičem malého vozu značky Smart. Na schvály pak vyvrcholili tím, že řidič většího vozu vytáhl nůž a rivalovi probodl pneumatiku. Kvůli mimořádně nízké hladině Dunaje dojde v pátek k odstavení jaderné elektrárny Pax. Maďarsko tak přijde o 2000 MW výkonu, které chce nahradit dovozem elektřiny. No a ruský návrat na mezinárodní hokejovou scénu se odkládá. Příští mistrovství světa v hokeji, které v květnu 2027 hostí Německo, bude bez reprezentací Ruska a Běloruska. V Moskvě pořádně zuří a hodně ostře se navážejí i do Čechů. Mluví o evropském spiknutí, aby týmy Česka, Švédska a Finska vyhrávaly, protože je Rusové pravidelně porážili. No a v Doksanech se teplota ve čtvrtek odpoledne vyšplhala na 40,1 stupně Celsia, což je vyrovnání měsíčního rekordu pro celé Česko. Své měsíční a denní rekordy překonala i řada dalších stanic. V pátek se čekají v průměru za celé Česko ještě vyšší teploty. Já tady koukám na chmy, no a aktuálně to vypadá, že se teploty v České republice pohybují kolem 22 stupňů Celsia, samozřejmě stoupají, no a ty nejvyšší dnešní teploty 35 až 39, ano, na některých místech budou atakovat 40 a více stupňů Celsia, no ale potom odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Sociální sítě mají jasno. Ronaldo a Georgina se budou o víkendu brát. Jestli nás opravdu čeká o víkendu tahleta velkolepá svatba, na to se podíváme za malou chvilku. K tomu si budeme hrát taky skvělou muziku. Black Keys, Neil Archives. No, ta už má teď i nominaci na Mercury Prize. Kdo všechno nominaci má, na to se taky můžete podívat na našem Instagramu, tak to udělejte a rovnou nám tam dejte follow, pokud se to ještě neudělali. Jo? Takhle, kontrolovat vás nebudu, ale tak říkám, jako prosím, že by to bylo hezký od vás.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Waves a její album Emotional Junglist ano zaskórovalo. Včera totiž Mercury Prize zveřejnila shortlist nominantů na nejlepší album UK a Irsko je tam taky. No, jako takhle, musím říct, že Emotional Junglist je jedno z mých oblíbených alb, který je tady v těch nominacích. Je tam taky samozřejmě Olivia Dean, The Art of Loving, to si myslím, že je favorit na vítěze. Stejně tak je tam ale skvělý album Everybody Screams, Florence and the Machine, který mám o to radši, když jsem zkrátka byla na té tour, zažila jsem to naživo, tak tam to má ještě jako další rozměr, ale samozřejmě k tomu nepředpokládám, že by tady porota Mercury Prize nějak přihlížela. Co je taková zajímavost, o čem se hodně píše, je, že svoji první nominaci taky utrhnul Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, takže i ten má nominaci, stejně tak jako Ray, Suede, War Child Records, koho vůbec nevím, kdo jsou ty

0: pořád její songy jsou hodně vysoko v charts, samozřejmě ten jejich single prostě se Samem Fenderem toto tam úplně jako bourá hitparády. Takže to je můj tip, jo, jestli se trefím nebo ne, uvidíme, na to si musíme počkat, ale já si myslím, že Mercury Prize 2026 nakonec získá Olivia Dean a její deska The Art of Loving. My už se teď ale v našem playlistu přesouváme jinam, tohleto jsou Blossoms, Meet Me in Love.
1: Posloucháte Express Ráno.
2: Na Expressu.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
8: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
8: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.
16: Run away, child, I beg you, stop running while they turn out to be one mile.

Bude se tento víkend Cristiano Ronaldo ženit? Pravděpodobně ne, ale možná i na vašich sociálních sítích kolují tyto informace o tom, že by se Cristiano a Georgina měli o víkendu vzít. Už jsem viděla několik seznamů hostů, už jsem viděla miliony, který se tam mají protočit. Celý to odstartovala portugalská televize, která zveřejnila údajnou pozvánku na svatbu, která se má právě konat už zítra. No, ale Cristiano s Georginou se na to úplně netvářejí, nejenom na svých sociálních sítích, zatím se teda užívají dovolenou, ale samozřejmě neříkám, že to, že jako Cristiano včera něco postuje někde na pláži, znamená, že dneska není svatba, ale já tady ještě koukám právě na takový španělský deník a tady právě píšou, že nic takového se neděje, že je to pravděpodobně jenom hoax, že prostě někdo vyslal do světa právě tu falešnou pozvánku a už se to samozřejmě roztočilo nejenom na té portugalské televizi, ale i na sociálních sítích, ale že z největší pravděpodobností se teda zítra žádná svatba konat nebude. Potom tady jako spekulujou, že by to mohla být jako největší svatba letošního léta, že třeba by to mohli ještě stihnout. Zároveň tady zase v jiném článku píšou, že Georgina by si přála nějakou intimní, spíš menší svatbu. Ale zároveň si myslím, že i když si Georgina přeje menší intimní svatbu, tak já doufám, že i když to bude malá intimní svatba, tak bude mečovat ten její gigantický prsten, který se stal takovým jako snem, myslím, mnoha žen, když viděli ten prsten, který mi Ronaldo požádal o ruku, tak si myslím, že takhle by si spousta dívek ten prsten představovala. Ne, že by se z toho měl stát nový standard, myslím taky, že holky by si přáli kéžby, ale vím, jako vnímám, že je z toho nějaká hláška, protože poslední dobou, když někdo má nějaký zásnuby, jsou nějaký fotografie, vždycky je tam nějaký komentář o tom, jestli je to jako Georgina prsten nebo ne. To znamená, že každopádně s tímhletím jako určitě udělali nějakou rýhu do svatební kultury, nebo i tady tý předsvatební. Takže svatba asi nebude, Georgina chce prý malou svatbu, ale já věřím tomu, že i tak jako šaty a všechno, i když to bude malý a intimní, tak to bude odpovídat velikosti toho prstenu. No a oni jsou zatím nadovolený, než se Cristiano vrátí zase k fotbalu, ale vzhledem k tomu, že jeho tým dluží nějaký úplně neuvěřitelný miliardy, údajně všem nevyplácejí peníze, vypadá to s nima blbě, nemůžou nakupovat posily, tak jsem na ten jeho návrat k fotbalu ještě jako letos zvědavá. Uvidíme. No, tohle to už je další muzika, Tove Lo, I'm Your Girl Right. Na to se Georgina ptát nemusí. Ta si je jistá, že je Ronaldova girl.

Wi-Fi Klajerou, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Nehodu hlásí D11, 106. kilometr ve směru na Polsko. Tady osobní auto najelo do svodidel. Projíždíte tady se zvýšenou opatrností. Nehodu potom v hlavním městě hlásí ulice Podchodovem. To je nehoda dvou osobních vozidel. Počítejte tady s kratším zdržením. Nehodu potom hlásí také Jablunkov. To je nehoda, při které osobní auto srazilo cyklistu. To je silnice 01149. No a nehodu potom hlásí také D48 exit 45 ve směru na Český Těšín. Tady narazilo osobní auto do svodidel. Na místě už je policie a také záchranná služba. Tady počítejte také s kratším zdržením. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Jasně, já ti splním přání, trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
14: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express. Express. Music first. Express FM.

0: týdnech rad od Astratexu už víme, jak si vybrat správnou velikost, materiál i střih spodního prádla. Jste si ale jistí, že se o své spodní prádlo správně staráte. Prádlo nosíme každý den, ale často a zbytečně ho ničíme špatným praním a sušením. První pravidlo zní jasně. Perte světlé, tmavé a barevné prádlo zvlášť. Jemné materiály snadno chytají barvu a bílé prádlo může zešednout. Druhá věc je teplota praní. Většina spodního prádla potřebuje maximálně 30 stupňů. Při vyšších teplotách ztrácí tvar i pevnost. Podprsenky a jemné prádlo perte v pracím košíčku či sáčku. Háčky a kostice se mohou zaseknout do bubnu. Krajky se zatrhnou o ostatní oblečení. Takhle ochráníte prádlo i pračku. Velkou chybou je aviváž. Ta sice prádlo změkčí, ale zároveň poškozuje elasticitu vláken. Podprsenky pak rychleji povolí, hlavně v obvodu a ramínkách. Spodní prádlo nepatří do sušičky ani na rozpálené topení. Vysoké teploty ničí pružnost materiálu. Nejlepší je nechat prádlo volně uschnout na vzduchu. Vyhněte se také sypkým pracím práškům. Ty mohou tvořit hrudky a zanechávat na prádle skvrny. Používejte prací gely na jemné prádlo. No tak ať vám to spodní prádlo nejenom sluší, je vám pohodlné, ale ať vám taky dlouho vydrží.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Máme pátek 31. července, 9 hodin. Zatímco začátek roku byl pro české hoteliéry poměrně úspěšný, s příchodem letní sezóny se situace zhoršila. Obsazenost podle průzkumu zveřejněného ve čtvrtek Asociací hotelů a restaurací sice zůstává relativně vysoká, hosté ale pobyty zkracují a šetří. Hotely proto mají jen omezený prostor promítnout do svých cen rostoucí náklady. Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu jsou 4 mrtví a dalších 6 horolezců se pohřešuje. Je mezi nimi i hvězdný nepálský alpinista Nirmal Purja, který skupinu vedl. Budoucnost jedné z největších hvězd Formule 1 bude i letos během letní přestávky velkým tématem. Manažer čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena podle informací německého deníku Bild jedná s Red Bullem o nové smlouvě. Nizozemský pilot si ale mezitím užívá dovolenou ve společnosti šéfa Mercedesu Tota Wolfa. No a co se týká dnešního počasí, no tak asi to už víte, bude horko. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, bude jasno, polojasno, no ale odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky anebo také bouřky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, posloucháte páteční Express ráno, no a v něm za malou chvilku také náš starý, dobrý kamarád Kuba, který přinese tipy na podcasty a já ho snad ohromím taky takovou jednou zajímavostí, kterou jsem zjistila dneska ráno, protože jsem viděla článek a už vím, kolik si vydělávají americký podcasteři a tak ho můžu potěšit informací, kolik si vydělá jeho oblíbená podcasterka z podcastu Call Her Daddy. Bude nadšen. S čím přijde on, tak to se dozvíme za chvilku, k tomu nám budou hrát Muse, U2, Street of Dreams anebo taky Holly Humberstone. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Shift Superstar, tak my jsme tady ale dvě Morning Shift Superstar s Kubou. Kubo, ahoj, dobré ráno. Kubo, tak já to na tebe rovnou tady vrhnu, jo? Vyšlo takhle, koukám teda na, tady na Instagram, koukám ale na jako bulvární slide, ale evidentně podle mě to bude někde asi na Forbesu nebo někde vyšel nějaký prostě seznam a oni tady z toho udělali tenhle karuzel, kde já koukám, že Good Hang with Amy Poehler,
1: naše oblíbená.
0: Taky tvoje oblíbená samozřejmě, hele, zjeví se v Hollywoodu, uděláš si podcast najednou, hele, máš globus a jedeš prostě bomby za to, že si povídáš se svýma kámošema o takovém tom domácím žvíkání. 24 milionů dolarů.

0: dolarů. Mm-hmm. No a potom jsou tady Smartless, 37 milionů. A potom je tady Crime Junkie, ano. 42 milionů dolarů. Takže i ve Spojených státech crime jede. My si tedy ale o crime budeme povídat až za malou chvilku. Tak ale co máš pro mě jako první?
1: Crime Junkie jsme mimochodem taky jednou vzpomínali. Je to tak asi rok zpátky, když jsme se bavili na téma true crime, tak já jsem říkal, to je ten podcast, o kterého opisují všechny true crime nejen v Česku, a to je ten podcast, který ne že tedy vyprodá jako jednu O2 arénu. On jede prostě turné po takových O2 arenách v Americe. To je jenom tak jako abyste věděli, o kom se bavíme. Samozřejmě všem to přejeme, gratulujeme. A já čekám, kdy jako české takovéhle naše hvězdy hollywoodské hvězdy začnou dělat podcasty. Martin Zounar třeba mě teďka napadl, vypadával na mě teďka z nějakých reklam, jo, jo. Tak si říkám, tenhle ten člověk je přesně tenhle ten typ, že by mohl mít takové nějaké vyňuněné studio, ve kterém by on jako mohl kecat se svýma kámošema.
0: On zatím dělá reelska.
1: Tak to je jenom kousek.
0: Takže už
1: Martine, to je kousek.
0: Martin se k tomu pravděpodobně blíží. Já si myslím, že on totiž nestíhá, Kubo. Nestíhá, protože musí točit reelska a musí chodit do divadla a ještě točí seriály. Ale hned jako od někud vyhodí, tak si myslím, že jako mu ten podcast někdo nabídne. Teď teda ježíš, to teď znělo, jako že by ho měli vyhodit, ale nevím, jo, situace se může stát, ale jako že by to mohl být jeho plán C. Takovej.
1: Protože tvář má, komiku na to má, ten by to mohl dělat.
0: No určitě, a kamarády má taky a spoustu. Jak se můžou povídat?
1: O true crime já bych se s tebou chtěl bavit, protože jsem našel něco, co by tě možná mohlo i zajímat, protože my dva nejsme fanoušci úplně true crime, ale o tom až v tom druhém vstupu, jestli se k němu dostaneme
0: teda. Jasně.
1: Já bych tě s prvním podcastem chtěl zatáhnout do králičí nory.
0: Aha.
1: Protože ty jsi ten typ na tohleto.
0: Je to jo, já jsem, ano.
1: Ty když něco vysvětluješ, tak je to opravdu se všema detailama okolo, až někdy ti musíme říct, Báro, zpátky, jo, zpátky nevětvi. A já tady mám tip na podcast Unexplainable.
0: Ano.
1: Jehož tvůrci tvrdí, že zavede posluchače až na hranici poznání. Jo?
0: Okay.
1: Je to trochu troufale.
0: Jasně.
1: Ten podcast řeší záhady a tajemství, ale bacha, není to tip obsahu a typu, jestli si pamatujete, Svět tajemných sil Artura C. Clarka, taková ta skleněná lebka, ale nečekají vás žádní duchové a vzkazy ze záhrobí.
0: Aha, takže není to jako, když jsem ještě jako teenager milovala počasí časopis Fantastická fakta.
1: Ne, to není ono.
0: Jo, to není to.
1: Ne. Jde o otázky, které padnou i v hospodě, které vás napadnou i v hospodě, ale nemáš u sebe toho experta a nechce se ti to klikat do mobilu.
0: Jasně.
1: Jo, chceš se bavit.
0: Okay.
1: A například, jak se stalo, že jeden z nejsmrtelnějších jedů, které lidstvo zná, botox, se nyní používá k léčbě vrásek a migrén a možná v budoucnu depresí.
0: Mm-hmm.
1: Tenhle ten typ informací.
0: Okay. Jo.
1: Jo, ale co bude zajímat naše posluchače, protože jsme v rádiu, kde je hudba na prvním místě, tak je epizoda, která řeší následující téma. Když lidé poslouchají rádio, písničky, tak se proč si jedni věnují více pozornosti hudbě a druzí textům.
0: Mm-hmm.
1: Oni tam rozplétají teorii, že existuje víc lidí, což má být prokázáno, kteří vnímají víc texty, vnímají texty a slova jako první a hlavní informaci, ale pak existují lidé, kteří tu textovou vrstvu naprosto přehlížejí a nejsou schopni si zapamatovat texty ani téma.
0: Ok, jo? Jasně. Prostě čistě jedeš, líbí se mi melodie nebo
1: tak,
0: rytmus
1: tak,
0: a jedeš
1: tak,
0: na tomhle tom a vůbec neřešíš, že se tam prostě zpívá o něčem.
1: A oni tam ukazují určitou studii, kdy se ptali lidí, to zase není nějaká dojmologie, ale je tam zatím studie, kdy si vzali 100 lidí, studentů a ptali se jich na texty, které v písničce, kterou si pouštili, na detaily té písničky. A vůbec nevěděli, že v té písni, v tom textu projelo nějaké auto a že paní byla oblečena do červených šatů. To si vůbec nevšimli. Takže o tomhle se bavíme. A pokud to máte podobně a trápíte se tím, že vám nenaskakují slova u hudby a refrény, tak buďte úplně v klidu. Neurovědci potvrzují, že je to úplně normální, dokonce i mezi profesionálními muzikanty je spousta lidí, co vnímají jen muziku. Může za to mozková kapacita, náš mozek totiž stíhá plně se vnímat jen omezenému množství detailů naráz.
0: Takže je to, a potom jsou ještě podle mě další kategorie lidí, a to jsou lidi, kteří jako mají rádi tu hudbu, poslouchají sice text, ale protože to je v cizím jazyce,
1: žáv.
0: Tak seš potom takový to, jak seš, víš, jak je ten týpek volá do toho rádia, že chce, aby mu pustili tu písničku Reebok or Nike a on je to ten Rhythm of the Night, víš, takže to je ještě...
1: Reebok or Nike je dobrý.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Pátečním Express ráno je tu se mnou Kuba, aby nám dal další tip na podcast, takže tentokrát tedy pro všechny fanoušky True Crime.
1: My už jsme tady Bárou několikrát řešili spolu, že moc nerozumíme popularitě podcastů o vraždách, zločincích. Nejsme prostě fandové True Crime podcastů, ale evidentně jsme stále v menšině, protože tento fenomén stále vládne žebříčkům popularity, ale něco se mění a to by tě mohlo zajímat i naše fanoušky True Crimeu, naše rádiové fanoušky True Crimeu, protože tenhle ten obsah přestává být takovým tím guilty pleasure, ale vyvíjí se v něco jako společensky prospěšný obsah, co ti myslím. Určité podcasty totiž schytávaly velkou kritiku za to, že ze zločinců dělají přitažlivé osobnosti, které měly jenom špatný den a mají svou temnou stránku. A současným trendem je etický posun, to znamená, že mezi posluchači roste zájem o obsah, který upřednostňuje pohled oběti. A já bych rád zmínil jeden český projekt, který se jmenuje Motýl za katrem, který začíná takto.
2: Jmenuji se Markéta, pašovala jsem 5 kilo kokainu, za to jsem byla na Srí Lance odsouzena k trojnásobnému trestu doživotí.
3: Sledujte podcast Motýl za katrem. Dramatickou zpověď Markéty Klimtové o nalezení svobody tam, kde žádná není.
1: Je to nenápadná, ale mimořádně silná zpověď ženy, která, řekněme, uklouzla, jo, vědomně pašovala v Ázii to, co neměla. A dostala za to drakonický trest. Naštěstí má tento příběh šťastný konec a v tomto podcastu, který je maximálně otevřený a emotivní, tak teče spousta slz z lítosti. A dostanete tak osobní zkušenost z prostředí, které je absolutně nelidské a místa má se to teda jako dost těžko poslouchá. Měl jsem s tím problém, jo. Ale lidi, kteří mají rádi True Crime, ti si to vezmou okamžitě na pláž, což mi připomíná, že jsou to tyhle ty podcasty, které v létě doporučujeme, ať si lidi vezmou na deku, na cestování, tak tohle to je jeden z nich. Lidi, kteří milují podcasty True Crimey, tak tohle se určitě oblíbí. Jasně. A jestli si všímáš, jak Netflix kupuje podcasty, anebo podle reálných událostí točí dokumenty, tak to je podle mě story, která by mohla fungovat i mezinárodně. Motýl za katrem.
0: Tak mám na tebe teď takovou jako teoretickou otázku, jo? Představ si přesně, jsme na pláži společně někde, jo? Ležíme na pláži, teď jakoby děcka se tam cachtají prostě v té vodě, jo? Mamky tam jako sedějí s těma sluchátkama, a kolik myslíš, že třeba, já nevím, je nás tam 500 na té pláži, jo? Tak máme prostě, nevím, je tam takových jako 300 mamin. Kolik z těch 300 mamin si myslíš, že tam leží na té pláži, ty děti se tam jako hrajou, oni jsou v těch plavečkách, mají tam třeba ty růžový drinky s těma, jo, s tím deštníčkem a do toho ve sluchátkách jim jde.
4: Uřezal jí hlavu a potom jí vložil do pytle, který odvezl autem neznámo kam.
1: Stovka.
4: Detektivové teď hledají mezi.
0: Takže ze tří stovek si myslíš, že třetina, jo? To si myslím, že tak 298 si myslím já.
1: 100.
0: Ty dvě čtou o tom, jak drak nebo nějaká elfka má teď novýho přítele, ten je drak a užívají si spolu taky nádherný léto někde. Ve fantazii.
1: Ne, já jsem viděl, jel jsem tramvají a pode mnou si paní otevřela mobil, tak ti to samozřejmě nedá, protože jako stojíš přímo na ní. No a ona si otevřela podcastovou aplikaci s nejslavnějším českým True Crimeovým podcastem, že jo? A říkal jsem si, je to fakt.
0: Je
1: ty
0: to
1: lidi
0: fakt.
1: To opravdu poslouchají a poslouchají to hlavně v drtivé většině ženy, což dokazují potom různé výzkumy mezi 18. a 35. rokem. A když se podíváš do komentářů k tady tomu podcastu, který jsme zmiňovali, Motýl za katrem, jenom ženy vypisují.
3: Express ráno.
5: Express ráno.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Music. First. Express FM.

0: Edison Ray, Fame is a Gun. Tak jestli je někdo famous, tak to jsou určitě BTS. Tihletí kluci se konečně potom, co si odkroutili své roky na vojně, opět dali dohromady, vydali novou desku. No a samozřejmě vystupovali také na finále mistrovství světa ve fotbale. Během té halftime show si tam taky udělali prostor pro sebe. Dokonce jsem viděla nějaký fotky, že na sobě měli oblečení nějaký berlínský malý značky nebo nějakého menšího modního návrháře místního. No a když jsem minulý týden koukala právě na nějaké ty statistiky, na nějaký ten průzkum o tom, co se ve Spojených státech poslouchá, tak samozřejmě BTS jsou tam v mnoha kolonkách a jsou tam i v mnoha kolonkách, kdy se píše třeba o prodejích fyzických nosičů, tak jsou to právě BTS, kteří táhnou právě prodeje fyzických nosičů ve Spojených státech. A to teda i u té Gen Z, kdy teda Gen Z kupuje CDčka, ale půlka z nich si nemá to CDčko na čem přehrát. Takže ano, tak to je. No a BTS tento týden opět plnili magazíny o hudbě, a to kvůli tomu, že BTS oznámili, že neodešlou svoji hudbu ke zvážení pro nadcházející udílení cen Grammy 2027. Všichni členové BTS zveřejnili na svých instagramových příbězích, na svých instagramových profilech identické prohlášení. Uvedli, že doufají, že hudba bude vnímána a milována taková, jaká je, místo toho, aby byla rozdělena podle regionu nebo jazyka. A tím dali jasně najevo, že jsou vlastně proti nové kategorii, kterou Grammy mají, jmenuje se to Best Asian Pop Music Performance. Jo, něco jako nejlepší asijský popový výkon. No a celá řada lidí kritizuje vznik téhleté nové kategorie. To, že by mohla třeba sloužit k nějaké marginalizaci asijských umělců. V podstatě si myslím, že to mnohým připomíná příběh zase černošských umělců, kteří se vlastně roky stěžují, že jejich hudbu vždycky strčí do nějaký kategorie, která se jmenuje třeba urban nebo něco takového. A proč vlastně nejsou jako v tom popu nebo někde. Evidentně zkrátka tenhle ten boj za kategorie, jestli jich má být míň, víc, mají být zvlášť mužské, ženské, nebo mají být dohromady, a no, to tady asi bude na věky. Každopádně, pokud patříte mezi fanoušky BTS a doufali jste snad, že by mohli teda vyhrát cenu Grammy, že jim to strašně přejete, tak těšení skončilo, ale takhle, kluci se takhle rozhodli sami a podávají tím v podstatě protest právě proti americké hudební akademii.
1: Express. Express ráno.

0: Možná i vy máte o víkendu plán jít na nového Spidermana, na film Spiderman z Brusu Nový den. Moc vám to přeju, tenhle ten zážitek, já už jsem film viděla. Většinově se mi líbil. Chystám se ještě jednou, protože jsem ho viděla s českým dubbingem a chystám se jít ještě na v původním znění. No a vy možná taky čekáte, jestli tam nebude ten song s tou Olivií Rodrigo. Já jsem si na to vzpomněla vlastně až včera, když jsem právě viděla jedno reelsko, kde člověk odchází naštvaný z kina a říká, no tak jsem byl prostě na novýho Spidermana a pořád jsem čekal, kde tam bude ten song s tou Olivií Rodrigo a on tam nebyl. A já jsem úplně zapomněla na to, že když vycházelo nový album Olivie, tak v rámci toho marketingu se právě taky řešilo, přesně nějaký drp, já už ani nevím, jak to vzniklo, že má song právě na soundtracku k novému Spider-Manovi. Tak zbytečně na tenhle ten song nečekejte, protože ten tam skutečně není. Je tam ale song Bad Bunnyho, ten tak třeba by jako vám to trošku vykompenzuje. Jinak si myslím, že takhle, soundtrack ke Spider-Manovi je v pohodě, opět je to takový mix jako klasických hitů, většinou spíš jako rockových, si myslím, že to má takovej ten feel. Samozřejmě je tam spoustu i jako tady ty klasické filmové muziky. Velkolepý, ne jako Odyssea, kde se opravdu jako hraje na nástroje, který se po nevím kolika tisíc letech znova vytvořili, aby to znělo autenticky. Takže si myslím, že pokud máte rádi Spidermana, máte rádi jako spíš rockovou muziku a takovou tu současnou i to, co my hrajeme, tak se vám ten soundtrack bude líbit. Přece jenom je tam třeba Tame Impala, je tam ten už zmiňovaný Bad Bunny, je tam třeba TV on the Radio, Wolf Like Me, ale je tam třeba i Chaka Khan, I'm Every Woman a další tracky. Tak můžete se zaměřit v kině i na to, ale myslím si, že samozřejmě užijte si hlavně film, jo, dejte si popcorn, dejte si nějaký pitíčko, vemte si sebou kapesníky, protože je to dojemný. Já jsem vlastně jako, brčela jsem víckrát, takhle se jako rovnou se k tomu přiznám, proč bych tady lhala, že jo, že ne. Takže jo, vemte si ještě kapesníky, no a potom, až vlezete z kina a film se vám bude líbit, tak potom samozřejmě můžete mrknout na soundtrack a ještě si to tak jako znova prožít. No, my se spolu příští týden neuvidíme, protože já mám dovču, bude tady Vašek, ale budu určitě sledovat, kolik nakonec Spider-Man přes ten první víkend vydělá, protože se opravdu predikuje neskutečná částka, který by se mohl tenhle ten Spider-Man třeba blížit i Endgame nebo něčemu takovému. I takovýhle jako crazy predikce tam jsou. Rozhodně si myslím, že v Sony a v Marvelu smutný nebudou, že peniažky tenhle ten film vydělává.
1: Posloucháte Express Ráno.
2: Na Expressu.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený, a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
4: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
3: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energetáků, sáhni po Svianele.
4: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
3: Svianela, česká tradiční limonáda.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Ptáš se mraku,
10: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM. Express

0: ještě krásný víkend, užijte si to příští týden v Express ránu opět s Vaškem, který se už vrátí, my se tady vystřídáme, on se vrátí, já odletím a potom už se konečně zase uvidíme spolu. Mě dneska střídá kdo jiný než Míša, užijte si dál Express FM, ahoj!
1: Toto je nová hudba na Expressu.

0: Express FM. Express FM. Yo.
1: All right, listen.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený v souvislosti s revidovaným návrhem Evropské komise na systém ETS zmínil, že oceňuje odstup od zelené ideologie. V jednání o emisních povolenkách vidí dílčí úspěchy. Podle něj ale Česko čekají ještě další měsíce vyjednávání. Iránská armáda oznámila, že v odvetě za americké údery proti Iránu provedla dronový útok na vojenské cíle USA v Kuvajtu, píše agentura AFP. Zemřel italský fotbalista Franco Baresi, mistru světa z roku 1982, který s AC Milan třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Sérii A, bylo 660 let. A dneska bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a v tisíci metrech na horách kolem 29 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle byl Barry Can't Swim, Return to Bibo. U dopoledne na Express FM vás vítá Míša Tůmová. Máme pátek. Díky bohu za ty dary. Jakoby ne, že by ten týden byl nějak extrémně náročný, to všechno se dá zvládnout, ale jsem velmi ráda, že je před námi víkend. Tak je 31. července, což znamená, že půlka prázdnin je dneškem za náma, což je šílený, protože to zbytečně moc utíká to léto. Jinak, co nás dneska čeká? Dáme si jednu radu od vyjednavačů. Představíme si, na čem dělal 20 let herec Andy Garcia. Máme tady nějaké novinky od Eltona Johna. No a taky se podíváme na top 5 nejposlouchanějších písní na Spotify všech dob. Můžu naznačit, že mezi tady ty nejposlouchanější písně zatím ještě nepatří Earrings od Malcolma Tora. A to si teď pustíme.

0: Foul, What I D, Up Now, jejich track Changes na Express FM. A za chvilku taky Olivia Rodrigo a duo Sophie Tucker.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů

0: Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zadravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
13: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Express FM. When I met you, I knew I'd never get to love you.

Sophie Tucker, Hey Homie, na vlnách Express FM. Co uděláte, když se před váma někdo hrozně naštve a začne na vás křičet? To nejhorší, co v té chvíli můžete udělat, je říct mu větu, ať se uklidní. Potvrzuju, to je jasný. Bývalý expert FBI na neverbální komunikaci Joe Navarro varuje, že tím člověka vytočíte ještě víc. Ano, Joe. Místo toho nabízí jednoduchou strategii vyjednávačů. Prý máte udělat krok dozadu, natočit se k rozlobenému člověku bokem a vyhnout se přímému pohledu do očí, který působí jako útok. Mluvte tiše, klidně a nechte ho vyřvat. Jakmile ze sebe dostane první vlnu emocí a unaví se, teprve potom je schopný poslouchat. Já bych tohle strašně chtěla vidět v praxi, protože si neumím vůbec představit, že jsem prostě vsteklá a na někoho křičím a borec se ke mně prostě u toho stoupne bokem. Nevím, možná jsem to nějak blbě pochopila. Každopádně, jakmile přestane ten člověk křičet, tak přichází čas na validaci. Nemusíte s ním hned ve všem souhlasit, ale máte mu dát najevo, že vnímáte jeho hněv a rozumíte tomu, co ho vytočilo. Opakujte jeho vlastní slova klidným tónem a nabídněte krátkou pauzu na prodýchání. Místo zbytečné války reakcí tak získáte zpátky kontrolu nad situací a druhá strana navíc získá pocit, že ji konečně někdo bere vážně.

Posloucháte Express FM, tohleto je James Blake, Thrown Around. Já mám na vás takovou speciální otázku. A víte co, já vám k tomu nebudu vlastně vůbec nic říkat. Já vám pustím zvuk a mě by strašně zajímalo, kdo z vás pozná, co je to za zvuk. Jakoby jediný, co vám řeknu, že je to zvíře, ale mě by zajímalo, kdo ví, co je to za zvíře, jo. Poslouchejte.

Víte to? Jestli máte nějaký tušení nebo tipy, posílejte mi to na 602-604-903. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň, štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodu a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: figure out how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

0: Avalanche za Jamie XX Every Single Weekend na Express FM, kde jsem vám před chvilkou pouštěla takovej lehce děsivý zvuk, bych řekla. Já ho pustím ještě jednou, jo, ale nelékejte se, protože je to lékavý. Dobrý, stačilo. Stačilo. Ptala jsem se, jestli víte, co to je, že je to jakoby s jistotou zvíře, já víc vám neřeknu. No a začneme těmi vtipnějšími zprávami. Jarin psal, ahoj, to jsem já, po vyběhnutí schodů do bytu, když nejde výtah. Pak mi píše Tomáš, ahoj Míšo, přesně takhle zněl můj soused letos o Silvestra kolem 2:00 ráno. No, hele, jinak jako jste skoro všichni věděli, hodně z vás to poznalo. Mě by zajímalo, jaký s tím máte zkušenosti. Protože jste poznali správně, že je to štěkot srnce. A třeba Zdeňka psala, že je to krásný štěkot srnce a dokážu z něj mít v noci strach, i když vím, že je to neškodné a krásné zvíře. No, já to mám úplně stejně. Já jsem si totiž strašně dlouho myslela, že má někdo, já bydlím v údolí v lese, a že tam má někdo starýho pejska, který je jako už hodně vyštěkaný, protože je to chraplavý takový, a že vždycky kolem 2., 3. Ráno se tam rozeštěká. Já si říkám, chudáci prostě ty lidi a chudák ten pejsek, a proč vždycky kolem 2. a 3. No tak teďka už vím, že to opravdu není pejsek. I když srnečkové jsou takový lesní psíci. No, takže tak.
1: Express. Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

mám svůj věk. Morek, seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkoče, mám svůj věk. More, na výlet

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Od čtvrtka přišlo do španělského města Suta na severu afrického kontinentu ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí na 49 000 migrantů. Při snaze přeplavat námořní hranici se 19 migrantů utopilo. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Médiím to řekla kapitánka Barbora Strýcová. A dneska bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu kolem 34 a v 1000 metrech na horách kolem 29 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle, The Wave na Express FM. Já teda ještě, když jsme byli u těch srnců, tak jsem se pátrala. Potom, proč teda štěkají a nenechají mě spinkat. Tenhle ten zvuk má v přírodě dva hlavní významy. Ten první je, že je to varovný a poplašný signál, což je nejčastější důvod, protože štěkání je pro srnce hlavní nástroj varování před nebezpečím. Pokud zavětří nebo uvidí podezřelý pohyb, třeba turistu, psa nebo vyplašený zvíře, ale není si ještě stoprocentně jistý, o co jde, tak začne štěkat. A druhý význam je obhajoba teritoria a komunikace. Vyznačuje se tím hranice, zvlášť v jarním a letním období. V době říje dávají srnci tímhletím hlubokým štěkáním najevo ostatním rivalům, že tohleto teritorium je obsazený. A pak taky pozor, může štěkat z nejistoty a frustrace. Srnec prej často štěká ve chvíli, kdy cítí pachovou nebo vizuální změnu, který nerozumí. Dokud nezjistí, co přesně se v lese děje, tak bude stát v bezpečné vzdálenosti a rytmicky štěkat. To mi přijde hrozně roztomilý. Jakoby chtěla jsem pustit nějaký track, který obsahuje slovo deer, a vyskočil tady na mě interpret Deer Hunter, který ty srnečky loví, no, tak si ho pustíme.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Kenya Grace, Strangers, tady u nás na Express FM, kde mám zase kolegu, nejsem tady sama, ahoj Miki.
1: Ahoj Míšo, ahoj Míšo.
0: Prosím tě, s čím za mnou dneska jdeš, proč jsi tady?
1: Dneska představím tobě a posluchačům vlastně 5 nejposlouchanějších skladeb na Spotify.
0: Aha, jakože všech dob.
1: Všech dob, 5 všech historicky nejposlouchanějších skladeb na Spotify.
0: No tak začneme od té pětky.
1: Začneme, ještě možná než začneme od té pětky, tak ona jedna z nich, která je teď na čísle 2, druhá nejposlouchanější, tak překonala milník 5 miliard přehrání. Jo, a teď možná jenom pro posluchače, kolik je vlastně 5 miliard přehrání. Tak kdybys ty, Míšo, chtěla poslouchat jednu skladbu 5 miliardkrát bez pauzy a ta skladba by měla 3 minuty, tak by to zabralo víc než 30 tisíc let. Což mi přijde úplně neskutečně.
0: Tak crazy, no.
1: Ale už jdem teda na tuto pětku, ať to neprotahu. Takže na 5. místě se umístila skladba As It Was od Harryho Stylese. Tahle skladba má 4 miliardy a 540 milionů přehrání. Jedná se o nejmladší píseň právě mezi tou top pětkou a vyšla v roce 2022. Vyšla na albu Harry's House a jedná se o 3. solové album od Harryho Stylese. Tohle teda byla ta 5. skladba. Teď jdem na 4. Čtvrtá nejposlouchanější skladba je od Víkenda, je to skladba Starboy. Tahle skladba má 4 miliardy a 665 milionů přehrání. Tahle skladba vyšla v roce 2016 a byla jako titulní song na stejnojmenném albu. Víkend právě spojil síly a spojil síly s Daft Punkem a jeho elektronickou produkcí. Takže tohle byly první 2, 5. a 4. nejposlouchanější na Spotify.
0: To jo, ale to je jako obrovské množství těch poslechů a stejně pořád nejsme jako ani zdaleka u toho prvního místa.
1: Nejsme, ne.
0: A jdem si pustit 5. místo. Harry Styles, As It Was.

0: Tak právě jste na Expressu slyšeli pátou nejhranější skladbu všech dob na Spotify.
1: Je to tak, je
0: na
1: to
0: Spotify,
1: tak.
0: Od Harryho Stylese As It Was. Na čtvrtém místě si říkal, že je Starboy od Weekenda s Daft Punk.
1: Je to tak.
0: Kdo je na třetím místě?
1: Na třetím místě tak je možná trošku překvapivě skladba Sweater Weather od Neighborhood. Tahle skladba vyšla v roce 2012 a ten boom nezaregistrovala hned na začátku. Ona v posledních 5 letech získala největší boom a hlavně díky sociální síti TikTok, kdy se zařadila mezi nejhranější písničky. A má momentálně 4,8 miliard přehrání. A myslím si, že tahle skladba má největší šanci se dotáhnout na ty svoje největší konkurenty a překročit 5 miliard přehrání, protože k dnešnímu dni jí přehrává většinou 2 miliony dalších posluchačů denně, což znamená, že by tak za 100 dní mohla překonat tenhle milník těch 5 miliard přehrání, když to půjde takhle stejně. Takže to mě docela překvapilo. No a teď druhá skladba. Já už jsem o ní trošku mluvil na začátku a jedná se o skladbu Shape of You od Eda Sheerana. Tahle skladba tak v půlce července právě překonala tenhle milník 5 miliard přehrání. Jedná se o skladbu z roku 2017. Je to z alba Divide. A tady je taková zajímavá historka, kdy Ed Sheeran, když tu skladbu psal, tak si říkal, tyjo, úplně se tam necítím, možná to nechám naspívat někoho jinýho. A dokonce už se bavili s Rihanou, že by to naspívala Rihana, ale nakonec se nedohodli a myslím si, že to Edovi nevadí, protože jedná se o jeho nejposlouchanější písničku, takže myslím, že tohle nelituje. No a my jdeme do finále.
0: No počkej, já už bych to teďka, bych si pustila toho Eda ještě.
1: Ještě dáme Eda.
0: Ještě dáme Eda, protože druhá, teda nejhranější skladba ever je Shape of You od Eda Sheerana a za chvilku si řekneme, kdo je ten úplnej top strop.
1: Dobře.

0: Ed Sheeran, Shape of You, nejposlouchanější skladba na Spotify ever. No a jdeme se podívat do toho finále.
1: Jo, na tu nejposlouchanější. Ještě předtím, než ti to Míšo a posluchačům představím, tak bych chtěla takový menší kvíz, se s tím v pohodě. Jo, tak dám ti na výběr 3 skladby a ty vybereš tu, která si myslíš, že je nejposlouchanější. Takže první Despacito, druhá Blinding Lights a třetí Bohemian Rhapsody.
0: Každá úplně jiná. Ježišmarja, Despacito. A co, tak dobře, tak já dám ty Queeny.
1: Dáš Queeny? Mm. Já tě zklamu, nejsou to Queeny. Je to Víkend, je to znova Víkend, je to Blinding Lights a tahle skladba má 5,5 miliardy přehrání na Spotify. Tahle skladba vyšla na konci roku 2019 a čerpá ze zvuku z 80. let a pořád každým dnem získá více než milion dalšího přehrání, takže třeba se v budoucnu dočkáme, že bude mít více jak 6 miliard přehrání na Spotify.
0: Ježišmarja. A kdo to furt poslouchá dokola? Kdo? Jakoby, ne, ta skladba je dobrá, samozřejmě, ale jakoby nejpřehrávanější skladba na Spotify vůbec, prostě přes 5 miliard přehrání. A Víkend má teda první a zároveň i čtvrtý místo.
1: Přesně tak, je jediný, který se dostal do té top pětky.
0: To je frajer. Mě by ještě zajímalo, kolik z toho má peněz, protože jsem někde četla, že Spotify není zrovna jakoby rozdavačná platforma, co se týká toho, jak vyplácejí ty umělce, ale jakoby, když už seš takhle první a ještě čtvrtý, no tak ten z toho musí rejžovat.
1: Asi nebude mít nouzy o peníze.
0: Asi nebude mít nouzy. Tak já děkuju, že jsi mi přišel představit 5 nejpřehrávanějších skladeb na Spotify. Bylo to zajímavý.
1: Díky, Míšu, že jsem tady mohl být.
0: No a my si jdeme pustit u Víkenda nejposlouchanější track na Spotify ever, Blinding Lights.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: No, co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, tak to si rozumím.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Lykke Lee, Happy Now na Express FM. Já vám řeknu, kdo je happy. Happy je určitě hollywoodský veterán Andy Garcia, protože po 20 dlouhých letech vývoje posílá do světa svůj osobní filmový projekt Diamond, ve kterém se vrací ke klasickým noir detektivkám ve stylu Filipa Marlowa. 70-letá hvězda Kmotra nebo Dannyho parťáku si v tomhletom novém projektu zahrála detektiva s traumatickou minulostí a neobyčejným postřehem. Ke spolupráci navíc přizval docela solidní sestavu kolegů. Hraje tam s ním třeba Bill Murray, Dustin Hoffman nebo Brendan Fraser. Docela slušně nabitý. Navíc si to celý sám režíroval, sám hraje hlavní roli a podílel se dokonce i na hudbě. Tak na tohle to jsem zvědavá. Jmenuje se to projekt Diamond. Nebo film se jmenuje Diamond.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalistům se v případu zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, podařilo zajistit několik milionů korun. Při pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu zahynuli 4 horolezci. Záchranáři podle deníku Kathmandu Post vyprostili spod laviny 4 těla, jejichž identitu se úřady snaží zjistit. Dál se pohřešuje 6 horolezců z této skupiny. Extraligové Pardubice hlásí velkou posilu. Do svého mateřského klubu se po úspěšné kariéře v NHL vrací útočník Tomáš Nosek. 33-letý hráč je vítězem Stanleyova poháru z roku 2025. A dneska bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a v 1000 metrech na horách kolem 29 stupňů. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás ze studia zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK a Poppy bez komp. Zone na Express FM. Zpěvák a klavírista Elton John je frajer. A dokazuje, že ani zdravotní komplikace nejsou prostě pro něj a pro jeho tvorbu žádnou překážkou. Jeho dlouholetý textař Bernie Taupin potvrdil, že příští rok vyjde jejich nový společný album, který produkoval hitmaker Andrew Watt. Takže si to nadělí k 80, protože Elton letos oslavil 79. A tahleta deska bude mít úplně jiný rukopis než všechno, co dosud vytvořili. Kvůli infekci v oku totiž Elton poprvý v životě skládal čistě podle sluchu a citu, bez předem napsaných textů. Přiznal, že ho tahleta změna obrovsky nakopla a výsledkem je prej jedna z nejradostnějších desek jeho kariéry.

0: Diplo a Miguel. Don't forget my love na Express FM. Za malou chvilku taky novinka od Snow Patrol s Kylie Minogue. A nebo si dáme producenta Prospu.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Music. First.
1: Express FM.

Tohle to byl Prospa a Ra This Rhythm na Express FM. Já jsem se před chvilkou dívala do našeho kalendáře na webu expressfm.cz. Mimochodem, náš web, já ho tady asi dostatečně nevychvaluju. Přijde mi to vlastně trochu škoda, protože opravdu na našem webu se dá najít spousta zajímavých informací z hudebního světa a právě i ten hudební kalendář. No a dneska slaví svoje 63. narozeniny jeden z nejvýraznějších a nejúspěšnějších producentů Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim. O tom vám ale bude povídat kolegyně Veronika odpoledne v rubrice Old School, což je škoda, protože já mám Fatboy fakt ráda. Nicméně, dneska by taky oslavil svoje 51. narozeniny francouzský DJ a producent Kavinsky, který bohužel tohleto úterý odešel ze světa a ano, dneska by oslavil 51. narozky. Policie se mimochodem domnívá, že ta příčina jeho smrti mohla být mrtvice, ale neví se to ještě pořádně.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se na plátna opět spustí Tom Holland jako Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z brusu nový den. Od událostí posledního Spideyho filmu uplynuly 4 roky. Peter Parker je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Zatímco jeho přátelé pokračují ve svých životech, aniž by se na něj vzpomněli, Peter zůstává sám a jako Spider-Man bojuje proti zločinu v New Yorku. Tlak ale vyvolává fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci. Zároveň přichází na scénu jedna z největších hrozeb, jaké kdy Spider-Man čelil. Po boku Toma Hollanda se objeví Zendaya, která jako MJ prožívá ve filmu nové milostné vzplanutí, což Petru Parkerovi vyvolává nepříjemné pocity. Režíroval Destin Daniel Cretton.
2: Hi, my name is Peter Parker. We used to know each other, but the truth is, I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: God, that's cool. Here we go.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
4: Let's end this on a high note, huh?
1: Do kin vstupuje také český dokument určený milovníkům umění a zvláště pak příznivcům jedinečné osobnosti výtvarníka a performera Františka Skály. Natočil ho Petr Slavík a jmenuje se Veřejný prostor Františka Skály. Na hravé cestě s jedním z nejvšestranějších českých umělců pravděpodobně uvidíte svět trochu jinak. Skála s humorem, vážností i sebeironií nechává nahlédnout do mnoha pomyslných dveří, za nimiž se nacházejí krása v nedokonalosti, poezie v obyčejnosti nebo radost z tvorby jako styl života. Skálova tvůrčí energie je cítit i z procesu vzniku monumentální sochy psa Vulpes God. Od tvorby modelu až po cestu lodí po Labi na vernisáž v Drážďanech. Dějem se prolínají umělcovi deníky, objekty ve veřejném prostoru, slova Skálových přátel i tóny kapely Třaskavá směs a dechovky Provodovjané.
5: Vlastně jsem tím chtěl demonstrovat takový můj názor na architekturu a na zahrady, životní prostředí a všechny tyhle ty věci. Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
0: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
8: You know what they say.

Milky Chance, já mu do toho mluvím, Milky Chance, Cocoon na Express FM. Dneska mám pro vás jeden skvělý fun fact nakonec, který nás vezme trošku zpátky do minulosti. Před 50 a více lety neměli profesionální sportovci takový platy, jako mají dneska. Přes zimu si proto vydělávali v kabaretech. Běžně jste tak mohli vidět nejslavnější baseballisty planety, jak na pódiu tancujou nebo recitujou básničky. Talent neměl skoro nikdo z nich, ale lístky byly vyprodaný. Legendární baseballista Babe Ruth dokonce v divadlech zpíval, i když pamětníci tvrdí, že se to zpěvem nedalo nazvat ani s přimhouřenýma očima. To musely být hezký časy pro ty diváky a pro ty sportovní fanoušky. Muselo být boží. No, tady tím fun factem já se s váma rozloučím, přenechám to tady kolegyně Veronice, která vás provede odpolednem, a budu se těšit zase v pondělí. Myslím si, že tam máme možná nějaký změny. Teď se nejsem jistá, nechci lhát, ale určitě jako v pondělí přijdu. To se nemění. Mějte se krásně. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou dnes složilo přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Zájemci, ze kterých se mohou stát členové aktivních záloh, ho absolvovali na dalších 9 útvarech. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Od čtvrtka přišlo do španělského města Ceuta ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí 49 000 migrantů. Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil v zámoří. V západní polovině České republiky se dnes večer a v noci mohou objevit silné bouřky. Riziko vzniku požáru ale panuje dál a nově platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Po 13. hodině na Express FM odstartoval odpolední blok. Krásný pátek vám přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou krásný pátek, milí posluchači. Máme pátek tropický. Dnešní teploty budou šplhá k 39 stupňům Celsia, přičemž největší výheň zaží v Pardubicích a také v Plzni. Zítra se má ochladit o 9 stupňů a přidá se možná takový mírný deštík. V neděli bude taky 28, ale koukám na výhled počasí a příští úterý čtvrtek má být už zase 37. Já netuším, kolik těch tropických dnů už jsme letos měli. Ale vím, kolik bylo tropických dnů v loňském roce. Nejvíc jich zažili v Dobřichovicích, a to 28. Já se do Dobřichovic chodím často koupat. A pamatuju si, když tam před minulý rok byl ten rekord kolem těch 40 stupňů Celsia, ten už byl dávno, ale překonán letos. No a já jsem si říkal, že jsem se tam byli koupat a říkám, tyjo, dneska je teda vedro, to je vedro. A pak jsme zjistili, že tam padl ten teplotní rekord. Takže pokud chcete se opravdu upéct ve vlastní šťávě, tak hýbají do Dobřichovic, ale to tam krásný, mají tam krásný, yes. No a jdeme si hrát, pustíme si Charlie XCX a novinku z její nové desky SS26 se jmenuje ta novinka, teda ten nový single, který hrajeme. No a jelikož je pátek, tak vám dnes samozřejmě jako každý pátek budu dávat tipy na to, co byste mohli dělat o víkendu, pokud ještě nemáte úplně naplánovaný a rozplánovaný ten víkend. Budu dávat tipy na festivaly, na koncerty, na možná food festivaly, prostě na zábavu, hlavně venkovní, protože má být prostě ten pařák, lidi se budou chtít koupat a někdo bude chtít zalézt třeba do kina, tak kino taky padne určitě.

Tak, to byly elektroničtí Orbital a s nimi Leonardo DiCaprio z filmu Pláž. Kde pak asi tráví letošní léto Leonardo DiCaprio? Tak viděn byl, jeho pohyb byl zaznamenán v Saint-Tropez na francouzské riviéře, a to koncem července, celkem nedávno, takže se pohybuje v Evropě. Ono takhle, když jako vyrážíte na dovolené, na ty letní dovolené, tak občas jako můžete narazit na nějakou tu celebritu. Když jsem se teďka tak zamyslela, jestli jsem na dovolené potkala nějaké celebrity, tak ano, ano. Když jsem byla v roce 1992, ještě jako 17-letá holka v New Yorku, tak jsme bydleli v hotelu s kapelou New Kids on the Block. Já nevím, jestli si někdo na ně pamatujete, ale to byl takový jako americký lunatic, prostě boy band, strašně populární. A vždycky, když jsem ráno vycházela z toho hotelu, tak už tam stály ty paparazzi, který tehdy byli dost agresivní, a musela jsem procházet takovým špalírem těch paparazzi. Bylo to celkem nepříjemný. Takže jsem si zažila, co to znamená, jako být celebrita, jak nepříjemný je to, když vám ty foťáky míří do obličeje. No a potom jsem ještě byla, já nevím, tak před 20 lety, možná 15 lety v Monaku se svojí maminkou, a šla jsem se tam sama na procházku a chtěla jsem přejít silnici, a najednou zastavilo červený Ferrari a řidič mi nechal přejít přes tu silnici, a byl to kníže Albert II. Monacký.

0: Tak to byly moje setkání s celebritama na dovolených. Můžete mi klidně napsat, jestli jste na své dovolené potkali někoho slavného nebo s ním dokonce byli součástí nějakého toho zájezdu. Číslo k nám je 602-604-903. Z muziky tu mám připraveného Sombra a taky Toma Grennana.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No, tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express.
12: Music first.
1: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, od mikrofonu vás zdraví Veronika. Říkala jsem, že vám budu dávat nějaké hudební tipy, tak kdybyste se třeba chtěli rozjet na festival, pokud jste z těch, kteří třeba čekají na počasí, jak bude, tak probíhá Letitrol, to určitě víte. Ten vypukl oficiálně už včera, vypadá to tam krásně, co jsem viděla videa, a bude krásné počasí. Ale pak je tu ještě jeden super festival, který se koná na Jižní Moravě. Je to festival s takovou hodně promakanou, kurátorovanou dramaturgií, krásnou, a jmenuje se Beseda u Big Beatu. Probíhá v Topolovém hájku u Tasova, což je třeba nedaleko Hodonína. No a co se týká dnešního programu, tak dnes tam vystoupí třeba Fulcrum nebo Athena Chlebová. No a zítra už to pofrčí, zítra Anna Vaverková, jedno z mála dat, kde ji můžete vidět v letošním roce v Česku, protože Anna Vaverková je čerstvou maminkou, takže se věnuje hlavně rodičovským povinnostem, ale zítra bude v Tasově. Vystoupí také Dukla, Načeva, Mjaulau, něco, nebo dvojice Laukon z Brna. Takže Beseda u Big Beatu, pokud se budete pohybovat v té části moravské naší republiky a chcete slyšet českou muziku, ale i zahraniční, protože tam bude třeba jako amerických pár kapel, no tak vyražte. My si pustíme jedny z účinkujících něco, ty na Besedě u Big Beatu zítra hrají od 5. Všechno se rozpadá.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Zítra je 1. srpen, nalezáme se přesně v polovině prázdnin. Utíká to léto, utíká, takže ho musíme pořádně užít. Teď se podíváme na jich Čech, a to sice do Tábora, protože Tábor ode dneška zaplní akrobaté, mimové, loutkáři a cirkusáci, protože tam ode dneška až do neděle probíhá mezinárodní festival Komedianti v ulicích. Těšit se můžete jak na tuzemské spolky, budou tam vystupovat třeba Bratři v triku, tak na soubory z různých dalších zemí světa, například z Brazílie nebo z Argentíny. Z Argentíny přijede taky kapela Desmadre Orchestra a kromě ní tam se bude o hudební zábavu a program starat třeba taky domácí kapela Timudej. Za chvíli si pustíme 21 Pilots a taky Foo Fighters.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
11: Music. First. Express FM.

Předevčírem jsem tu slavnostně oznamovala, že český skateboardista Maxim Habanec překonal světový rekord v nejdelším grindu, čili přejezdu zábradlí. Dojel do délky 78 metrů, no ale ten světový rekord držel jenom asi dva dny, protože už je zase překonán, a to pouze o 16 cm. O 16 cm mu to bohužel nandal Kanandern, což je skateboardista z Floridy. Pustíme si OK Lou, kterou můžete už příští týden vidět na festivalu Pop Mese v Brně. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Ten nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou ministr zahraničí Petr Macinka k dnešnímu dni odvolal. Od včerejška přišlo do španělského města Ceuta ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí 49 tisíc migrantů. Při snaze přeplavat námořní hranici se jich 19 utopilo. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Denia se dohodl na dvouleté smlouvě s obcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. 52-letý trenér bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. V západní polovině České republiky se dnes večer a v noci mohou objevit silné bouřky. Na zítřek se mírně ochladí a teplota vyšplhá k 28 stupňům. Riziko vzniku požáru ale panuje dál a nově platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Tolik zprávy ve 14 hodin na Express FM, pokračuje odpolední vysílání s Veronikou. Hezký pátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Po víkendu v pondělí se naše metropole Praha promění v duhové město, protože v pondělí vypukne festival Prague Pride. Jehož vrcholem bude jako vždy sobotní průvod hrdosti, který letos změní trasu a hlavně to cílové stanoviště. Protože na Letenské pláni, kde obvykle končíval Prague Pride, se bude sklízet po megakoncertu Marka Ztraceného, takže tou cílovou stanicí toho průvodu, který vyjde v 11 hodin z Václaváku, bude ostrov Štvanice, kde bude probíhat také následní hudební festival. A hrát si teď budeme prázdniny dohromady s Madžery a ten song má název 500 Days of a Fall. Express FM.

0: Po Jessy Ware mám pro vás další tipy, tentokrát jsou to hudební tipy pražské. Až se vykoupete, až se schladíte, ať už teda venku nebo třeba doma ve sprše, tak můžete vyrazit, oslavit 25. narozeniny pražského klubu Cross. Dnes večer tam venku zahraje legendární skupina Buty, no a zítra tam vystoupí se svou diskotékou Ventolin a taky DJka a zpěvačka Johuš Matuš, která s ním spolupracuje. Takže to byly tipy pražské. Za chvíli si dáme vetlek ve Side Cowboy, co máme, což je naše novinka, a pustíme si taky třeba Kasabian.
1: roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Tak tady máme pro vás další tip na zítřek tentokrát. Víte, že v Česku máme svůj Woodstock. Nemyslím teďka úplně Trutnov, ale myslím hanácké Woodstock v amfiteátru Velká Bystřice na Zámeckém náměstí a zítra se koná tento Woodstock. Jehož hlavními hvězdami budou Tata Boys, ještě stále jsou k mání vstupenky, tak si to můžete užít. Kromě Tata Boys tam bude třeba legendární kapela Už jsme doma, ty Syčáci, anebo třeba Midnight Swimmers. Takže další tip na to, co dělat o víkendu, tak si pustíme Depešáky Walking in My Shoes.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Blíží se nám zatmění slunce, ke kterému dojde 12. srpna. Ten čas se dobře pamatuje, to zatmění slunce začne v 19.19. Nebude to úplné zatmění slunce, to uvidí pozorovatelé například na severu Španělska. My uvidíme to zatmění zhruba z 83 až 87%. Zároveň toho večera bude vrcholit roj Perseid, takže ten den se budou dít opravdu velké věci na obloze. Už teď dopředu varuju, chraňte si zrak při pozorování tohohle úkazu, protože jinak byste si nevratně mohli poškodit oči. Co je nejlepší použít na to sledování? Buď speciální brýle na zatmění, a nebo svářecí sklo, protože to má tmavost a pořiďte si od 13 vyšší. Co se týká toho úplného zatmění, tak to je poměrně raritní. To poslední jsme v Česku viděli, já teda ne, v roce 1842, nejsem upír. A pak bylo jedno, které jsem tedy zažila v roce 1999, a to ten sluneční kotouč měsíc zakryl z 90%, což bylo docela hodně, a pamatuju si, že se tehdy říkalo, že na to pozorování máme používat fotografický film, takže ten fotografický film jsem na to jako používala, a no, nevím, jestli by to byla dobrá rada, svářečské sklo. Tak, asi tak. Takže to bylo k slunci, máme ještě 12 dnů na to, abychom se na to nachystali, doufejme, že bude jasná obloha, a hrát si za chvíli budeme Another, a taky budu pro vás mít čerstvou novinku našeho playlistu od Slow Pulp, jmenuje se Better Man. Stejný název jako jedna písnička od skupiny Pearl Jam.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Music. First. Express FM.

0: Tohle byly Madman a jejich dost letní píseň Karamel. Teď, no, nechci mluvit o Vánocích, ale budu, protože Billy Barman chystají na Vánoce nebo před Vánoci opět takové speciální koncerty v doprovodu děvčat ze uskupení Sluk, což jsou lidovkáři. No, takže uslyšíte písně v nových aranžích, v lidovějších aranžích možná, a zastaví se také v Česku. V Praze vystoupí Billy Barman a děvčata z Osluku 16. prosince. Tak to byl takový výhled na to, co se bude dít za půl roku. Teď si pustíme Dizzyho Rascala dohromady s Calvinem Harrisem Dance With Me.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v první polovině roku 148. Je to o 10 více než ve stejném období za loňský rok. Přibližně 60 tisíc lidí se v nekontrolovaném proudu dokázalo od včerejška dostat do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu ze sousedního Maroka. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo 34 migrantů. Novým trenérem české fotbalové reprezentace je Španěl Santi Denia, který podepsal dvouletou smlouvu s obcí. 52-letý trenér bude prvním zahraničním koučem českého národního týmu v historii. V západní polovině Česka se dnes večer mohou objevit silné bouřky. Na zítřek se mírně ochladí a teplota vyšplhá k 28 stupňům Celsia. Na Moravě může ovšem být až 34 stupňů. Riziko vzniku požáru ale panuje dál a nově platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Tolik zprávy v 15 hodin. Posloucháte Odpoledne na Expressu. Zdraví vás Veronika. Hezké odpoledne.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: všichni zakřičte, to byly Florence and the Machine. Tak jak to tak vypadá venku, tak všichni většinou teďka jako křičíme a ulevujeme si, to je vedro, to je strašný vedro. V souvislosti s tou delší vlnou veder Praha zpřístupnila online mapu, kde nebo která lidem pomůže najít místa, kde se mohou schladit a napít. Ta online mapa se jmenuje oazychladu.mojepraha.eu, oazychladu.mojepraha.eu. No a tam zadáte místo, kde se nacházíte a vyjedou vám pítka, mlžítka, fontány i vodní plochy. Jak se tak teď koukám na tu mapu centra, tak těch pítek tam teda moc není. Bohužel, mělo by jich přibýt. Ta vedra teď budou, myslím, čím dál častější. Za malou chvíli tu máme Hugel s Imal Angel a Ultra na té Move into the Sun. Pustíme si taky Glass Animals a taky nás čeká Express Old School, naše pravidelná odpolední rubrika, ve které si připomínáme skladby staršího data.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Pátek si v Old Schoolu zpravidla vždycky hrajeme do skoku něco tanečního před víkendem a dnes to bude něco tanečního, ale navíc tím trackem oslavíme narozeniny Fatboye Slima. Angličan Norman Cook má dnes 63. narozeniny. Norman Cook, to není jenom Fatboy Slim, to je samozřejmě taky projekt Beats International nebo kapela Freak Power. A my si pustíme skladbu, která vyšla jako pilotní single jeho slavné desky You've Come a Long Way Baby v roce 1998. Ta skladba se jmenuje Rockefeller Skunk. Je to skladba velmi dynamická, svěžná, skoro taková jakoby skáčková nebo punková. A co se týká té slavné věty, která tam zní Right About Now, The Funk Soul Brother, tak tu říká americký rapper Lord Finesse ve skladbě Vinyl Dog Swipe, ale ono je to takové jako mluvené intro k té skladbě, která je instrumentální v tom originále a ta věta, kterou tam říká, zní úplně jinak a Fatboy Slim ji prostě přestříhal, sestříhal, až z toho vzniklo to, co v té skladbě zkrátka je. Takže Fatboy Slim, Rockefeller Skunk, rok 1998, všechno nejlepší do Anglie. Express Old School. Right about now. The Funk

pro Fatboye Slima, doufám, že vám udělala radost. Teď vám pro vás velkou novinu. Mám takovou partu kamarádek, který zbožňujou, ale naprosto zbožňujou film Věry Chytilové, Dědictví a ne kurva Hoši Guten Tag. Nechápu, kolikrát to viděli, prostě tisíckrát, stokrát, nevím. Ale já musím říct, že tuhletu posedlost s tím filmem s nima moc nezdílím. Já vím, že je to film dříve vysmívaný, na který recenzenti tehdy v té době, kdy vyšel, prostě kydali špínu, kydali hnůj a postupem času, postupem let se z něho stal kult, který je dost výmluvný a je to vlastně takový svědectví o tehdejší době. Nicméně já jsem ještě stále nenašla kouzlo toho filmu, ale možná se tak stane. Ale holky teď objevily, velký objev udělali, protože zjistili, že Divadlo Na zábradlí připravuje na podzim dramatizaci tohodle filmu Dědictví a neb kurva Hoši Guten Tag. Bude to nečekaný divadelní večírek na téma kultovního filmu. Hudební meditace o tom, jestli je skutečně možné koupit si všechno a všechny. Bohuša, typuju, bude hrát Miloslav Koenig, tak jak to vidět jako v obsazení je na prvním místě. Dále Katka Císařová, Simona Levandovská, Anička Kameníková, Jakub Žáček a další a upozornění nahota vulgarizmy. Premiéra 6. listopadu. Tak teď to víte i vy. Jdeme se zahrát Jakuba Two Fingers.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
2: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
1: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
2: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
1: Svianela, česká tradiční limonáda.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Hudba na prvním místě.

0: Tak tohle je kapela, která je absolutní esencí barevného léta. Crystal Fighters paradoxně se dali dohromady v mlhavém, deštivém Londýně, kde měli takovou jako takovou temnou zkušebnu, žili v takový temný garáži a tak si to léto prostě nasimulovali tou svojí muzikou a začali hrát tenhle ten barevnej, balářský, co já vím, pop rock, nebo něco takového exotiku prostě. Tak pustíme si Phoebe Bridgers a bude to skladba nová, jmenuje se Lost Boys, ztracený kluci.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Dnešní odpolední vysílání bylo samozřejmě o různých typech na víkend, jak to tomu bývá, tak jako v pátek. No, slibovala jsem, že vás ještě pozvu do kina, jelikož ne každý chce vidět Odysseu, ne každý je prostě stavěný na tyhle ty monstrózní velkofilmy na velkém plátně a má rád třeba nebo upřednostně malé filmy, malou konverzační komedii, malý horor nebo malé psychologické drama, tak tu mám tipy i mimo Odysseu, takže co rozhodně můžu doporučit je film Pozvání, The Invite, americký film herečky a režisérky Olivie Wilde. Je to taková konverzační komedie, která se odehrává na velmi malé ploše. Je to podsta Diane Keaton a v dalších rolích uvidíte Seta Rogena, Edwarda Nortona a Penelope Cruz. Je to takový malý klenot a velké překvapení letošního roku a pokud byste rádi zašli na něco českého, respektive československého, tak vyražte na Pramen s Anjou Geislerovou. To je zase historické, můžu říct historické, protože se odehrává v 80. letech za doby normalizace drama. Veronika se s vámi loučí, nezbývá mi, než vám popřát krásný víkend. Uslyšíme se až v úterý, protože v pondělí tady nebudu. Mějte se nádherně a užijte se hezký víkend. Ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Známý kladenský autobazar Štěpánek Auto, který si za posledních 6 let napůjčoval od drobných investorů přes 500 miliardy korun, přestal svoje závazky splácet. Naprostou většinu jich přitom dosud neuhradil. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska a od té doby se zdržuje v zahraničí. Investoři, kteří marně čekají na splacení svých dluhopisů, podali na majitele trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu. Dvě britské stíhačky Eurofighter v noci na pátek startovaly kvůli ruským dronům na hranicích Rumunska s Ukrajinou, informovala o tom rumunská stanice Digi24 s odvoláním na tamní ministerstvo národní obrany. Rumunský vzdušný prostor však tentokrát nenarušili. Hned tři české posádky v čele s medailovými nadějemi Pavlínou Elamíkovou a Anou Šantručkovou na dvojce bez kormidelnice si už zajistili postup do finále mistrovství Evropy ve veslování ve Varéze. Dnes odpoledne jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude zejména v Čechách od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině Čech se místy, jindy jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34 stupňů, na horách kolem 30. Pozor na nehody na silnici 34210 u obce Lipoltice v okrese Pardubice, v ulici Oblouková v obci Stráž nad Nisou v okrese Liberec, v ulici Bezručova v Jeseníku. V Praze pak dvě nehody, jedna je ve Střešovické a druhá na Zlatnici a v ulici Lidická v obci v Brně se zdržíte kvůli nehodě, ale projedete s opatrností. Jezděte opatrně, je pátek 31. července a pár minut po 16. hodině vám na Express FM přejí příjemný poslech 3hodinového pásma Express Drive Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Víš, co jsem se dozvěděl? Že Barry neumí plavat.
1: Jo.
0: No, a přesto se vrátil do Bíba.
1: Fakt, jo.
0: No, nevím sice, co Bíbo je, ale předpokládám, že přesto, že neumí plavat, tak si třeba vzal rukávky a zvládnul to.
1: Jo.
0: No.
1: No tak... Ale...
0: Ne, samozřejmě, tohle byl Barry Can Swim a, já, a jeho return to Bíbo.
1: Já ti taky dneska musím něco říct. Obzvlášť ano. Dneska.
0: Ano.
1: Dneska bych chtěl být víš kým?
0: Hadem?
1: Ne, želvuškou.
0: Želvuška?
1: A víš proč?
0: Nevím.
1: Protože želvušky, což jsou miniaturní bezobratlí živočichové, kteří měří jen několik mikrometrů, dokáží přežít v extrémních podmínkách třeba několik hodin v kapalném heliu s teplotou blízkou absolutní nule.
0: Aha.
1: Nebo ve váku. Želvušky taky vydrží asi 1000x silnější radiační záření než lidé. A vědci je dlouhodobě zkoumají, aby lépe poznali jejich adaptace na extrémy a mohli to využít třeba v medicíně nebo technologiích. Tak dneska bych bral vzhledem počasí, který venku panuje, bejt želvuškou.
0: No a taky by mě zajímalo, co mi řekneš a našim posluchačům o novém singlu naší oblíbené kapely The Drums, který se za chvilku pustíme, protože dneska je pátek a my samozřejmě vás zavalíme novou muzikou. Máme tady připravenou klasickou šestici nových písní, dokonce dvě budou z domácích Luhů a Hájů a vy se můžete těšit tak na to, co vám dáme.
1: Takhle, The Drums, my máme rádi, to si říkal správně, z kapely se v podstatě stal jednočlenný projekt, jehož hlavní postavu je Jonathan Pierce, ten byl taky výhradním autorem repertoáru této brooklynské kapely. No a na jejich materiál se čeká dlouhé 3 roky, mám pocit, ano, ty uběhly od poslední desky Johnny. A dneska se úplně z ničeho nic vyrojil single, který se jmenuje I Didn't Matter Sub. A já, nebo I Didn't Matter, abych byl správně, to a já jsem z něho relativně překvapený, protože na tvorbu Drums je klidnej, ale má atmosféru, což je u Drums jako běžnou záležitostí. No ale zatím se mi nepodařilo zjistit, jestli je to předzvěst nový desky, jednorázová záležitost. Budeme doufat, že už nastal čas prostě na novou dlouhorající desku.
0: No, tak uvidíme, jestli v jednom to zvládne ten frontman a vlastně teďka teda jediný člen, takže když jsi jediný člen, tak jsi vždycky frontman. A jdeme si radši pustit I Didn't Matter společně s Marais. Jestli to správně čtu, je to takové francouzské, tak doufám, že to je Marais.
1: Snad jo.

0: ten právě spolupracoval na tomto singlu.
1: No a my se teď podíváme na další novinku, která dneska vyšla. Je to druhá ukázka z chystaného alba I Know Too Much, které vyjde 4. září a na svědomí ho bude mít zpěvačka a skladatelka Ellie Goulding. Ta dnes vydala z Brusu nový singl Four Seasons. Dokonce už byl i v pořadu Later Jolse Hollanda a tam ji předvedla ještě intimněji, než jak ji uslyšíte teď. A vy si samozřejmě můžete najít někde na sítích a na internetech. Nicméně tohle album vzniklo z myšlenky, že možná můžeme vidět až příliš mnoho v klidu nevědomí, je určitý druh svobody, říká Ellie k albu. No a vy si teď tedy pojďme poslechnout symbol emocionální upřímnosti a progresivního umění, jak sama říká, což se bude prývinout i celým albem, tak si pojďme poslechnout baladu Four Seasons. A musím říct, že já jsem vlastně nikdy neměl úplně rád ty pomalý věci o Ellie Goulding z těch předchozích alb, ale ona dospěla. A musím říct, že tahle ta píseň, přestože je pomalá a já mám radši samozřejmě dynamičtější hudbu, tak mě skoro až dojela.
2: No tak si pojďme poslouchat. To je hezký, já jsem chtěl říct jenom, že ona dospěla a určitě zažila nějaký zklamání ze vztahu nebo z manželství, co se tam projevuje. A já bych si zase přál, aby byla už v pohodě a šťastná. A
1: veselá.
2: A třeba malinko přivostřila typu Leny, kterou jsme tu hráli minulý týden, protože si myslím, že ty Ellie a tomu jejímu skvělému hlasu by to slušelo.
1: No, tak třeba příští album bude rockový.
2: Jo.
1: Uvidíme. Ale i k rockovým album patří balady, takže možná něco uslyšíš na tom dalším albu stejně.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kbfarben.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
15: Já chci hot dog.
16: Já mám chuť na matcha latte.
17: Taky beru hot dog a klid v autě.
14: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
18: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
19: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
20: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
19: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
21: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
22: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
23: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou australští DMAs a jejich Heaton Park, no a my vás teď rozhodně nezveme do Heaton Parku, ale máme pro vás úplně něco jiného.
1: Jo, je vedro, každý z nás ho snáší po svém a v létě dokáže teplota třeba v zaparkovaném autě na slunci vystoupat i nad 50 stupňů. A první chyba, kterou mnoho řidičů udělá, je, že nastoupí, zavře dveře a okamžitě pustí klimatizaci naplno. Podle odborníků je správný postup přesně opačný. Nejdřív auto pořádně vyvětrat. Ideální je na chvíli otevřít všechny dveře nebo alespoň okna a nechat rozpálený vzduch uniknout. Klimatizace pak nemusí ochlazovat interiér z 50 stupňů, ale třeba jen z 32. Pořád sice zůstane horkej volant, palubní deska, sedačky a tak dále, ale chladící systém bude mít výrazně méně práce. Důležité je také správně nastavit i výdechy té klimatizace. To znamená, aby studený vzduch nefoukal vám přímo do obličeje nebo na tělo, je lepší ten proud toho studeného vzduchu nasměrovat nahoru ke stropu, do stran nebo k oknům.
0: Mám dotaz, a co když někdo chce, aby mu to foukalo na obličeje nebo na tělo, tak to asi může ne na to
1: pokud
0: dát.
1: Chce,
0: jako.
1: Aby mu
0: ale odborníci to jako neradí, ale jako když chceš mít na stylí dutiny, tak můžeš.
1: Přesně
0: ne?
1: Tak. Vem si, že já jsem tady z klimatizace na styl, že mi foukal vzduch jenom na rameno a
0: já
1: byl
0: vím,
1: jsem
0: no,
1: z toho nemocný.
0: Měl skříplý.
1: Jo, každopádně chladný vzduch, když ho nasměrujete jinam, postupně stejně klesne dolů a interiér ochladí. A přímý foukání může také vysušovat sliznice a můžou vás potom z toho bolet svaly, klouby a tak dále. No, otázka zní, jakou teplotu máme na klimatizaci v tom autě nastavit?
0: Já vím, 21,5.
1: Ono to záleží samozřejmě podle toho, jaký jsou teploty venku. Když často vystupujete a nastupujete, neměl by být rozdíl mezi venkovní teplotou a interiérem větší než přibližně 5 až 7 stupňů. Mm. Pokud je venku 35, není ideální mít uvnitř 18. Na delší cestě si ale můžete dopřát i větší rozdíl, třeba 22 stupňů. A před příjezdem do cíle je dobré teplotu postupně zvýšit, aby přechod do vedra nebyl tak prudký.
0: Já k tomu mám. Já většinou tu klimatizaci vypínám, protože už pak většinou jedeš, když teda nesjíždíš z dálnice rovnou třeba k nějakému hotelu, tak většinou už jedeš městem a tam já si sáhnu ty okýnka, zase si tam nechávám proudit ten vzduch.
1: A cítíš tu vůni města.
0: Přesně, nebo moře, že jo, když třeba jedeš k moři.
1: Ano,
0: jednou
1: a
0: za rok.
1: To je přesně i to, co v podstatě odborníci doporučují, že ve městě a na velmi krátký trase může být mnohem jednodušší jen stáhnout okna, protože klimatizace stejně nestihne auto pořádně vychladit a při nízkých rychlostech otevřená okna spotřebu příliš nezvýší. Na delší cestě už je ale klimatizace účinnější a pomoci může také vnitřní cirkulace, protože systém znovu ochlazuje už jednou schlazený vzduch.
0: A víš, co je dobrý, když otevřeš ty okna? Pořádně voholit Express FM.
1: To je logický.
0: Protože tady to nemůžeš poslouchat potichu přece.
1: A můžete si zařvat.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň. Štěje mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
18: Express FM.

0: Nothing Thieves, Nothing But Thieves, do toho umějí dobře hrábnout, tohle byla jejich záležitost, Future Proof, to je vedro, no, tak hold, prostě už mi to dneska ne. Artikuluje.
1: Občas je vypadne slůvko, když je to jedno, ježišmarja.
0: I ty mě doplní.
1: My tě rádi to prominem a kdybys náhodou potřeboval trochu schladit, tak si můžeš dát sprchu.
0: Jo?
1: No, jasně.
0: A kde?
1: No tady u nás dole v posilovně můžeš, anebo doma, nebo na chatě, kam dneska jedeš, prostě sprchu. Ale dobrý je, nech bebej tý sprše sám.
0: No tak to je samozřejmě ideální, teda pokud tam s tebou nestojí nějaký 200-kilový frér.
1: No tak samozřejmě, tak to bychom se bavili o té posilovně dole, že jo, tam vy chodíte s Pierrem, naším šéfem, že jo, rádi spolu do sprchy, dáte si studenou, ale sdílení sprchy s vaším romantickým partnerem působí jako hluboký psychologický i fyzický reset. Kombinace kontaktu s kůží a ideálně teplé vody nebo vlažné okamžitě aktivuje parasympatický nervový systém pro relaxaci. Tato sdílená soukromá zranitelnost rychle odplavuje vnější každodenní tlaky a posiluje vaše základní emocionální pouto. To je vědecky dokázaný, jo? To tady nevymýšlím si. Samozřejmě se o tuto studii postarali psychologové a mě vždycky jenom udivuje, co všechno může být předmětem studie. Chápeš, že někdo prostě vymyslel, že nažene lidi do sprchy a pak bude jako zkoumat jejich stav.
0: No
1: a
0: někdo taky musel vymyslet, že pokud dotyčný nemá toho partnera od té sprchy, no tak si dá studenou a potom frote ruční.
1: Hodně studenou, hodně studenou. A pořádně drhnout tím ručníkem.
2: Páteční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V pátek se zprovoznil nový, zhruba 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Řidiči tak dojedou až k hranicím s Rakouskem. Jde vůbec o první napojení dálnice z České republiky do Rakouska. Celá jeho česká D3 má být hotová příští rok. Chybí už dokončit pouze 12 kilometrů mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. Americký prezident Donald Trump si není jist, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil. Jeden z nejbližších poradců předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina po zveřejnění plánu na prodej práv na světové šampionáty rezignoval. Carlos Cordeiro označil návrh za špatnou dohodu pro fotbal a pro jeho budoucnost. V noci bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách místy s přeháňkami, zpočátku ojediněle i silnými. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů, na západě kolem 17, na horách kolem 18. Na nehody pozor na D1 na 15. kilometru ve směru na Brno. Několik nehod pak komplikuje situaci v Praze. Jižní spojka konkrétně, tam je nehoda nákladního vozidla ve směru Černý most před sjezdem do ulice Sulická. Další nehody v ulici Za Cukrovarem nebo v ulici K Barandovu. A další nehody vás potrápí na silnici 14 u obce Jablonec nad Nisou v okrese Semily nebo na silnici 40 u obce Valtice v okrese Břeclav. Jezděte opatrně. Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive a společnost vám dělají Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sunshine, tak se bude jmenovat album téhle skvělé a naší oblíbené londýnské trojice Jungle, no a prosluněný single The Wave je už za námi. Je pátek a to znamená, že my vám představujeme dnes vyšlé songy, nebo u některých je to tento týden, protože některé už třeba jako vyšly, ale to není příklad toho, který nás čeká právě teď.
1: Ano, ten single pochází od kapely Los Bichos, jmenuje se Hang Up Part 2 a hostují v něm producent a skladatel Adrian Quesada a sudánský popový hudebník Sin Cane. Skladba je první ukázkou z dosud neoznámeného nového alba. Co se týká Los Bichos, pro mnohé je to neznámé jméno, tak Los Bichos vznikly v roce 2017 původně jako pětičlenná skupina, dneska fungují jako trio a novej single má pro kapelu znamenat začátek další etapy. Los Bichos jsou známé především instrumentální hudbou, ale na připravované desce poprvé výrazněji zapojí zpěváky a další hostující hudebníky. Chystaný album skupina popisuje jako oslavu společného lidství a důkaz, že když se různé kultury setkají, nemusí se střetnout, ale mohou spolu tančit.
0: No já doplním, že jak název napovídá název kapely, tak je to dívčí kapela a holky si očividně nehrajou úplně na hyperkorektnost, když se pojmenovali Los Bichos.

0: To byla novinka od Los Bichos, což je trio sídící v Londýně, který tvoří australsko-turecká kytaristka Sarah Petale, švédská baskytaristka Josephine Johnson a britská bubenice Nick Crosho. Doznívající nebo doznělý single Hang Up Part 2 by měl pocházet z nového alba, ale jeho termín ani název zatím nebyly zveřejněny.
1: My jsme vám slíbili, že některé z dnes připravených a představených novinek budou z domácích luhů. I když ono jak je to složitý, protože obě interpretky, které vám dneska pustíme, které můžeme považovat za domácí, vlastně působí mezinárodně a v Čechách a případě i na Slovensku se moc neobjevují. Ta první je Majla. Míša Charvátová žije v Londýně, tvoří v Londýně, tvoří společně se Stevenem Anslem, nebo Anslem z Blood Red Shoes, o kterého si tak trochu dělí s Aiko, další českou a v Británii usazenou zpěvačkou. No a právě Majla dneska vydala 7písňové EPčko, jmenuje se Nostalgic Baby. Najdeme na něm třeba single Clouds, který dobře znáte z Express FM. No a vydala taky právě jako single, který má poutat na to EPčko, titulní píseň, tedy Nostalgic Baby. Pojďme si ji poslechnout.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Is this real? Říkají overpass. No a to člověk má občas, i když třeba kouká na nějaké zprávy nebo na nějaké novinky nebo na nějaké výsledky vědeckých výzkumů, si taky říká, je to opravdu pravda? Je to skutečné?
1: To, co řeknu já, to skutečné je a možná jste si toho všimli i vy, drazí posluchači. A sice, že některé mince mají sice hladký okraj, ale jiné vroubkovaný okraj a dokonce nápis.
0: A určitě nám řekneš, proč to tomu tak je.
1: No není to jen zdoba, to ti řeknu. To vroubkování vzniklo jako ochrana proti jednomu velmi starému podvodu. Po většinu historie totiž mince nebyly jen kusem kovu s vyraženou hodnotou, ale byly ze zlata nebo ze stříbra a měly cenu také podle toho, kolik drahýho kovu skutečně obsahovaly. A toho začali využívat podvodníci, jo? Že z kraje mince opatrně odřezávali nebo opilovávali malé kousky kovu. Jo? A jedna mince přišla jen o nepatrný proužek, ale když se takto ostříhaly stovky mincí, dalo se nazbírat docela do zlata nebo stříbra na výrobu nových slitků či falešných mincí. A poškozený mince přitom dál obíhaly a většina lidí si změny ani nevšimla. Ale změna přišla na konci 17. století, kdy se tento problém stal zvlášť vážným v Anglii, protože mnohý mince už byly ořezaný natolik, že výrazně ztratily na hmotnosti a začala klesat důvěra v celý peněžní systém. No a královská mincovna proto přešla na přesnější strojovou výrobu a začala mince opatřovat pravidelnými vroubky nebo nápisy na hraně. A jakmile pak někdo z mince kousek odřízl, vzor na okraji se přerušil a podvod byl okamžitě vidět. Na reformě se výrazně, nebo významně i, podílel slavný fyzik Isaac Newton. Nejenom, že zkoumal gravitaci a světlo, ale působil také ve vedení britské královské mincovny a dohlížel na modernizaci výroby mincí.
0: Podívej se na ně, na kluka šikovnýho, ten taky byl všeho.
1: Přesně tak. Takže až budete příště převalovat minci v rukou a její zoubky vám připomenou dobu, kdy lidé dokázali ukrást drahý kov doslova po milimetrech.
0: To jsem se tě chtěl zeptat. Kdy jsi naposledy převaloval minci v ruce?
1: Já jsem si občas mincema hrál.
0: Ale kdy naposledy? Já teda převaluju většinou telefon, ve kterém mám kartu a někdy i tu kartu teda. Jo.
1: Ale
0: minci nebo bankovku jsem neviděl, už ani nepamatuju.
1: No tak žiješ malinko, zkus si zajít někam, kde je cash king, jo, jako třeba já, kdy chodím v sobě většinou takhle před víkendem do Holešovické tržnice nakupovat zeleninu.
0: No tam jsem vlastně byl s tebou a to už je teda nějaký pátek a to je pravda, tam jsme museli všechno cashovat.
1: Takže no, z rána mi dnes cinkají mince v pravé kapse.
0: Tak to je, když mi mince nechřestí, tomu já říkám neštěstí.
2: Express. Express Drive.

0: Myslím, že dnes večer a v noci bude řadě lidí patřit klub a budou ho mít takzvaně ve svých pažích.
1: Já to mám taky v paži a docela mě zaujal příspěvek, který vlastně ukazuje, jaké to je být jednoprocentní. Říká se samozřejmě o některých lidí, že jsou 4%, ve finále to je asi 10% teda populace, ale to je jedno, to tam vůbec nepatří, ať se každý samozřejmě dělá doma, co chce. Ale pokud děláš a zvládáš tyhle věci, tak patříš mezi pouhé 1% světové populace.
0: Jaké věci?
1: Třeba spát celý měsíc pravidelně 8 hodin. To nikdo jiný, to nikdo nezvládá.
0: To umí teda jenom 1%
1: lidí na světě. Ano. Hmm. Přečíst 30 knížek za rok. To umí Maruška.
0: Maruška, takže to je 1%.
1: No, my tady rozhodně, myslím, že možná ještě 0,5%, že tady jich má tak 60, možná ke stovce, jo. Ujít 20 000 kroků za den a stále se cítit příjemně. Třeba, že ti jako nebolí nohy, nemáš je oteklý, nepálí tě hodidla a tak podobně. No.
0: Tam tomu se ještě jsem se nepřiblížil.
1: Já jsem rád, když udělám těch 10, jako když mi ty hodinky ukážou. Napsat...
0: Mimochodem,
1: ano.
0: Seš taky závislý na tom údej od svých hodinek, že když se podíváš a víš, že ten den nemáš najet to těch svých 10, že ještě jako docházíš třeba kolem baráku?
1: To dělá moje kamarádka, já ne, ale samozřejmě, když třeba vidím, že mám jako třeba 8900, tak jedu MHD o 2 stanice dál a dojdu domů pěšky. Jinak jedu o 2 stanice blíž a popojedu ještě autobusem. Jo, takže jako jo, někdy si říkám, jo, tak když ještě, už to mám jako blízko, tak si to pojďme dneska zaokrouhlit na těch 10 000.
0: To seš
1: jako...
0: podle mě taky 1%.
1: No, to je možný. Udělat 75 kliků v řadě, bez přestávky. To umí jenom 1% lidí.
0: To já neumím.
1: Já udělám asi 3, takže já jsem taky rozhodně méně procent, více procentní. No a poslední, co ti řeknu, tak to je, že já ti řeknu nějaký datum a ty mi řekneš, jaký to byl den, jo.
0: No.
1: Tak to umí jenom 1% lidí. Ale já myslím, že mi neřekneš třeba, co bylo za den 10. ledna 1980.
0: Ne, ale řeknu ti, co bylo 13.8.74.
1: Co pak to bylo?
0: Úterý.
1: Jo, já měl čtvrtek, ten to moje. Asi jste pochopili, co to je za dny.
0: No, myslím si, ale Michael, že my jsme taky 1%.
1: No.
0: Alespoň co se týká toho našeho mediálního domu, protože myslím, že jsme jediní, kteří tady ještě v tuhle chvíli jsou.
1: Takže zdravíme všechny kolegy, kteří už si užívají zaslouženého volna. Nás ještě čeká hodinu a půl šichty, ale samozřejmě jsme rádi, že ho můžeme trávit s vámi ten čas i v pátek odpoledne. A doufám, že stejný pocit máte i vy. Pokud náhodou posloucháte, někde třeba cestou na víkend, už tak nám klidně napište, kam míříte a jaký tam máte cíl. Tás to zajímá, my jsme takový zvědavci.
0: No a napište nám to na číslo 6-0-6-0-4-9-3.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
8: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
8: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.
15: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Vzhůru na výlet přeci nebudu doma. Pokud si říkáte právě tohle, mohly by vám přijít vhod naše tipy na turistické cíle v Libereckém kraji. Přímo nad krajským městem se tyčí ikona a dominanta celého Liberecka, ještěc s vysílačem a hotelem ve tvaru rotačního hyperboloidu, který nabízí skvělé výhledy na Jizerské hory, Krkonoše i Český ráj. Jedním z nejnavštěvovanějších cílů právě v Českém ráji je hrad Trosky. Zřícenina se dvěma věžemi, Baba a Pana, nabízí krásné výhledy do okolní krajiny. Pokud byste chtěli strávit celý den nebo i víc dní v přírodě, vyrazte do Jizerských nebo Lužických hor, oblíbených pěšími, cyklisty a v zimě i běžkaři. A když už budete unavení a žízniví, zastavte se v malé obci Sviany, ležící na okraji Českého ráje, hned u dálnici D10 z Prahy do Liberce. Svianský pivovar patří mezi nejstarší pivovary u nás a za sebou má barvitou historii. Dokonce mu několikrát hrozilo úplné zavření. Za jeho dnešním úspěchem stojí nadšení a tvrdá práce lidí, kteří se nebáli v tu pravou chvíli riskovat, řemeslná poctivost, ale i srdce, které do něj dodnes vkládá každý z zaměstnanců. Ve Svianech ctí tradice, proto se tu pivo vaří stále stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. Nenápadné pohoří vmáčknuté mezi České Švýcarsko a Jizerské hory, to jsou už zmiňované Lužické hory. Co nemají do výšky, dohání svou rozmanitostí 700 metrů vysoký hor je tu 10 a všechny nabízejí úchvatné výhledy do krajiny. Lužické hory jsou unikátní křižovatkou několika naprosto rozdílných geomorfologických prvků, takže tu najdete pískovcová skalní města, vyvřelé čedičové a znělcové sopky i horskou krajinu v podobě protáhlých hřebenů. Lužické hory byly považovány za kraj sklářů a to platí dodnes. Stopy skla, sklárny a ateliéry najdete téměř v každé vesnici a městě, třeba v Novém Boru, Kamenickém Šenově nebo Lindavě. V jiných obcích zase potkáte pivovary propojené pivní stezkou Lužických hor. Více než cesta po pivovarech je to procházka krásnými Lužickými horami. Na 150 kilometrech vás provede po těch nejzajímavějších a nejkrásnějších místech. Od Zlatého vrchu přes Voz, skalní hrad ve Sloupu i kouzelnou sklárnu se skleněnou zahradou a křišťálovým chrámem Jiřího Pačinka. V Libereckém kraji je zkrátka pořád se objevovat tak šťastnou cestu.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Liberecký kraj? Pak si užijete pobyt v Pitloun Wellness hotelu Harachov v srdci Krkonoš s bohatým wellness a horami na dosah. Nebo v hotelu Obří sud u Ještědu, který nabízí jedinečnou atmosféru a skvělou polohu pro objevování Jizerských hor. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo zahraničních věcí nepustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci s odůvodněním, že pracuje pro alternativní médium a konspirační blok. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní. Novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Ruské síly zaútočily na továrnu na drony americké společnosti Terminal Autonomy v Kyjevě, která byla úderem zničena. Napsal o tom deník The Guardian s tím, že Moskva na továrnu pálila balistickou raketu. Českou fotbalovou reprezentaci povede poprvé v historii cizinec. Výkonný výbor v pátek dopoledne do této funkce schválil španělského trenéra Santiho Deniu. S Fačrem podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Součástí realizačního týmu bude nově také španělský asistent Pablo Aimo. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné, k večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů, na horách kolem 23. Na nehody pozor na silnici 339 v katastru obce Čáslav v okrese Kutná Hora, tam je to se zraněním, proto projíždějte opatrně. Nehoda se zraněním se stala i na místní komunikaci v Žádovicích v okrese Hodonín. Vyprošťování osob právě probíhá na silnici 3171 v katastru obce Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Cyklista s motorkářem se střetli na silnici v obci Staré Hradiště v okrese Pardubice a auto s motorkářem na silnici 71 u obce Lipov v okrese Hodonín. Jezděte opatrně. Odpolední drive vstupuje na Express FM do finálové hodiny vysílání, kterou strávíte ve společnosti Michala s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Poslouchali jste výsledek spolupráce MK a Poppy Buscomb, doznívá track Zone.
1: No a my tady máme pro vás poslední dvě novinky, které nás dnes zaujaly, protože dnes vyšly. No a ta, kterou vám představíme teď, pochází tak trochu z domácích luhů a jak jsme slibovali, teda spíš ze Slovenska, protože se o ní postarala Karin N., tu dobře znáte, z Éteru Express FM. Karin teď vydává a představuje EPčko Orion a to vychází ruku v ruce s připravovaným psychologickým sci-fi thrillerem stejného jména, ve kterém si ona zahraje, co by ve svém celovečerním hereckém debitu. Takže pravděpodobně i ta hudba v tom thrilleru zazní a vy si teď můžete poslechnout track Born to Be.

0: Tohle byla ukázka z nového EPčka a zároveň soundtracku ke stejnojmenému filmu Orion, Karin N. a Born to Be.
1: A teď něco z malinko jiného žánru. Tom Morello představil nový single Date Night, který je ochutnávkou z jeho chystaného alba Everyone Gets Everything They Want. Deska vyjde 25. září a je označována za Morellovo první vyloženě soulové rockové album. Co se týká témat, tak Tom se na albu věnuje fašismu, právům přistěhovalcům, současným politickým konfliktům, no a hudebně má stát na Morellových typických hutních riffech, neobvyklých kytarových solech a výrazně politických textech. Na nahrávce budou hostovat například Serj Tankian, irská skupina Kneecap a nebo Beartooth. A výraznou roli má také Morellův 15-letý syn Roman Morello, který se autorsky podílel na 5 skladbách a právě Roman napsal hlavní kytarový riff k písni Date Night.

0: To byl nový single Toma Morella s názvem Date Night, který vypráví skutečný příběh tří mladých nizozemských dívek, které během druhé světové války bojovaly proti nacistům.
1: No a my vám za chvilku nabídneme na Express FM Snow Patrol a Kylie Minogue a taky spoustu pozvánek na nadcházející víkend.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Hudba na prvním místě.

0: Tohle je moje nová oblíbená píseň Snow Patrol, Kylie Minogue a These Alarms. No ale jakož je pátek a je poslední hodina našeho Express Drive, znamená to, že pro vás máme připravené pozvánky na akce, které už některé začaly, některé budou o víkendu, některé budou dokonce až příští týden, nepletuli se. Zkrátka máme tady pro vás pozvánky při pátku, abyste věděli, kam vyrazit.
1: Ano. A první pozvánka je určená pro rodiny s dětmi, protože v Čeladné se uskuteční pohodový festival Ladná Čeladná. 11. ročník nabídne jak ostřílené kapely české hudební scény, tak mladé a talentované interprety a také bohatý program pro naše nejmenší. Ladná Čeladná už odstartovala dnes a zítra půjde do finále. Celý festival se uskuteční v areálu základní školy Čeladná a line-up nabídne Anetu Langrovou, I Love You Honey Bunny, Janu Kirchner nebo Rufuse Millera, syna kytaristy od Stinga.
0: No, co taky začalo dneska, to je tradiční akce Beseda u Big Beatu v tasovském Topolovém Hajku. Je to klasický hudební festival a je zaměřený na rock, experimentál, metal a pop a z našeho, řekl bych, zpřízněného okruhu umělců z line-upu vybíráme Anu Vaverkovou, Načevu, Duklu, Fulcruma anebo něco, které se teďka i pustíme.

0: Všechno se rozpadá, ale nemusíte se bát, ono to dobře většinou dopadá. Tohle byly něco, kteří vystoupí o víkendu na festivalu Beseda u Big Beatu, který se bude konat v Tasově.
1: No, my vás teď pozveme na festival, který má úplně jinou dynamiku. Koná se u jezera Most už druhým ročníkem a je to největší festival na světě, který se jmenuje hudebnímu žánru drum and bass. Samozřejmě modří už vědí Let It Roll. Letos se uskuteční ode dneška, respektive už od včerejška do zítřka a je to samozřejmě, jak už jsem říkal, u jezera Most. Prodloužený víkend pod širým nebem plný elektronické hudby přiláká každý rok 10 000 fanoušků. Jeho popularita stále roste a hlavní hudební hvězdou letošního ročníku je britské duo Jason Status. Na Let It Roll se vrací po 3 letech a do Mostu přiváží i nový materiál z připravovaného alba, ale není to jediný host tohohle festivalu. Je tam celá špička, samozřejmě jak světová, tak česká a máte se rozhodně na co těšit. Lámané beaty vám tam nabídnou opravdu porcí vrchovatou.
0: No a my vám na tuhle tu velkou akci nabídneme hudební pozvánku právě od Jason Status.

0: Tohle byla pozvánka na největší festival na světě věnující se hudebního žánru drum and bass. Doznívají Chase and Status Festival, bude vrcholit zítra.
1: Kam můžete vrazit dnes, tak to je Litomyšl a tamní zámecké návrší, kam dojede naše oblíbená kapela Tata Boys. Ta teďka křižuje republiku opravdu od severu k jihu a od východu k západu a téměř každý víkend zveme na nějaký jejich koncert, no a jejich originální tvorbu, kterou servírují už bezmála 40 let svým fanouškům, si dnes tedy užijete v Litomyšli a to na zámeckém návrší.
0: Pražský klub Cross slaví 25. narozeniny a svým návštěvníkům i jiným fanouškům nabízí poměrně pestrý hudební program a právě dnes před Krosem vystoupí česká populární hudební skupina Buty, která je původně z Ostravy a vznikla v roce 1986.
2: Express. Express Drive.
1: To znamená, že Buty slaví 40 let, no a právě tahle ta kapela dneska zavítá před Pražský Kros. Pojďme si dát takovou malou pozvánku. Něco mi říká, že tahle píseň tam dneska určitě zazní.

0: Jednou ráno, až půjdete z koncertu Buty před pražským Krosem, možná si budete notovat i tuhle píseň, hlavně pozor, ať nezakopnete odlaždiče. Tohle byla pozvánka na dnešní večer před pražský klub Kros.
1: V dnešním výčtu festivalů vám nabízíme akce v podstatě napříč republikou. Ta následující se jmenuje Hanácké Woodstock 2026 a je to hudební festival, který se uskuteční zítra. Hudebně je zaměřen jak na rock, tak na folk, tak na pop, tak na punk. Místem konání je amfiteátr Velká Bystřice a na festivalu vystoupí například Usme doma, Vlasta Redl a nebo Tata Boys.
0: No a pokud byste chtěli vyrazit na Jižní Moravu, konkrétně do amfiteátru v Mikulově, tak tam zítra proběhne Mikulov Fest, nebo chcete-li Mklv Fest 2026. Ten je zaměřen na hlavně na hip-hop, rap a pop. Místem konání, jak už bylo řečeno, je amfiteátr Mikulov a vystoupí tam Pam Rabbit, Ben Kristoval, Kontrafakt, Mike Spirit a spousta dalších interpretů. No a my jsme z toho line-upu vybrali zástupkyni něžného pohlaví, která občas není úplně něžná, a je to právě Pam Rabbit.

0: Ukázka z line-upu Mikulov Festu 2026, tohle byla Pam Rabbit, kterou jsme vám zahrali na Express FM. Co vám tady určitě nezahrajem, tak to jsou Judas Priest, kteří vystoupí v neděli 2. srpna v ostravské Chess Aréně. Tahle ta heavy metalová legenda z Anglie prodala přes 50 milionů alb a často je řazená mezi největší metalové kapely všech dob. Pokud si to chcete vyzkoušet, protože vám je tahle ta hudba blízká, nebo třeba vašim rodičům, tak můžete vyrazit právě v neděli do ostravské Chess Arény.
1: No a my z Ostravy míříme do našeho hlavního města. Tam se zítra, to znamená v sobotu 1. srpna, uskuteční jedna z akcí, kterou jsem už dneska zmiňoval, a sice Před krosem. Tentokrát vystoupí Ventolin spolu s Johušem Matušem. Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, který na elektronické scéně působí od roku 2007. No a vy se můžete těšit na jeho největší hitovky a pořádně rozjetou show.
0: No a my si dáme, protože předpokládám, že Ventolin to nemá daleko před Holešovický kros, tak dáme si píseň MHD. On tam asi přijede tramvají, předpokládám.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Music. First. Express FM.

0: Tak tohle byly Muse a jejich Starlight, no a naše hvězdy pomalu, ale jistě pro tento týden dohasínají.
1: No a příští týden bude tu jenom jedna hvězda, bude skomírat, protože Michal si dopřeje zasloužené dovolené, takže budete muset vzít za vděk mojí maličkosti, ale já si myslím, že ten týden nám společně uteče jako voda. Konec konců já v některé dny budu ještě vysílat o hodinu déle, protože ano, to nebude ani Veronika Koloušková, takže my se potom na návrat Michala do pracovního procesu budeme opravdu těšit.
0: No ale zase nutno říci, že ty jsi povolal posilu našeho nového kolegu a stážistu Mikyho. Navíc tady bude Maruška s knihama, David s videama. Ty tady vlastně nebudeš pořád sám. No a já se budu těšit na ten další týden. To tady zase budu sám já a potom už se budu těšit na tvůj návrat, abychom zase selili náš dvoučlenný úžasný tým. Tak si užijte víkend a mějte se krásně.
1: A poslouchejte Express FM. Drive. Odpolední
2: Drive. Na Expressu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express. Music first. Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Máte to rádi čerství?
3: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh!

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.